nejrychlejší old school, který znáš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

se našli. Váže mě trápí, či plačeš. Nemala si mi vůbec klamať. Pozrela mi přímo do očí a povedala, baby, já

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda Autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V Autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Tam je dinosauří mláďácko.
5: Jmenuji se Stegosaura.
4: On chodí.
6: On je živý.
3: Hoši, velké řeště s průlízkami.
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
5: A dívejte, tam je ten velký.
4: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10.

Secret, Victoria's Secret. Čára za čárou mým a mým a začíná mi pocit, že až dojedu, nebudu chtít rozsvítit světla. Nech jen červenou pro atmosféru, bolí mě u srdce, ne kvůli tobě. Přísahám ještě jednu čáru a zbudíme se v hrobě. Výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty

0: Fresh Night.
1: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil,

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

Kolík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
2: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz. Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
5: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio
1: CZ.
2: No, super.
1: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Tech Talk.
0: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
1: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
3: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: No, super.
8: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Tech Talk.
1: Neděle, nedělička, Tech Talk a Fresh Radio, dobré ráno, snad sobota nebyla tak náročná, pokud jo, tak hezký bolehlav a my startujeme.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk. Umělá inteligence se dneska testuje i v kyberbezpečnosti. Hladíte fresh, dobrý den, no a model dostane úkol najít chybu, proniknout do připraveného prostředí a ukázat, co zvládne. Například nedávno, jo, modely největšího vyhledávače měly řešit hackerské úlohy v uzavřených cvičních prostředích. No a co se stalo, kvůli chybě se Prevít dostal i na běžný internet a pronikl do systému 3 skutečných firem. V jednom případě zkoušel kombinace přihlašovacích údajů, no a ve dvou dalších našli hesla přímo veřejně dostupná. Že by taky použili heslo Louvre?
1: Tech Talk. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Techtalk.
1: Taky vás nebaví dále nabíjet hodinky? Slyšeli jste o solárních hodinách? Podíváme se na to, takže buďte s námi, jsme fresh.
0: Techtalk s Honzou Foltýnem. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

Tech Talk. Chytré solární hodinky nejsou novinka, tím vás asi úplně nenatchnu. Každopádně frešáci, takové krásné modely, co teďka jsou, tak opravdu nejsou s úsporným displejem, který třeba vypadá z roku 2005 a tak dál. Protože jedna známá firma zkombinovala známý špičkový AMOLED displej se solárním dobíjením a ten solární panel je nejenom kolem displeje, to jako má většina těch značek, ale i na zadní straně hodinek. Díky tomu mohou na slunci průběžně doplňovat energii třeba při túře nebo delším pobytu venku. No a základní výdrž je celkem skvělá. Je to měsíc, při venkovním režimu ještě určitě více a pokud tam dáte úsporný outdoor režim, tak vydrží až půl roku. A výbavu to asi říkat úplně nebudu, prostě jsou to smartwatche, no a cena tam má být krásná, asi 16 000 korun. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Pražákům bude hej, nebo jak se to zpívá v té písničce. Linka metra D je zase o krok dál, co si budeme povídat, no a za chvíli na Freshi si to řekneme opravdu, takže buďte s námi, ladíte Fresh. Tech Talk.

0: TikTok. TikTok.
1: Pražské metro D se posouvá zase o krok dál. Nový úsek směrem na jih města získal stavební povolení pro stanici Libuš a navazující tunely. Stanice má vzniknout zhruba 13 metrů pod zemí a nabídne dva vestibule, výtahy, eskalátory i přestup na prodlouženou tramvajovou trať z Modřan. A pokud půjde všechno podle plánu, tak prý první část nové linky metra by už měla vozit cestující v roce 2032. No a za chvíli na Fresh Radio na toto téma budeme pokračovat dále, tak buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Buď fresh.
2: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem. Nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: Tech Talk.
1: Hezký den po desáté, stále ladíte fresh, no a k metru ještě. To Dčko má být automatizované, tedy bez řidiče, no a celá trasa z náměstí Míru až do depa Písnice by podle současných plánů měla být hotová už v roce 2036, takže párkrát se vyspíme, 10 let bude tady a hned se budeme vozit po metru jak zďas, jo, ale ještě je to daleko, že jo, takže každý takový krok znamená, že nová linka je stále jenom část na té mapě, ale i tak 10 let, to zní už pozitivně. To snad stihnou.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

terminology.

0: Tech Talk.
1: Ještě jsem našel na internetu k tomu metru D, když už se o něm bavíme. Celkem zajímavé téma. A vlastně i proč ne? Jste stále na Fresh Radio v pořadu Tech Talk. Všechny zdravíme. No a zajímavá taky bude výzdoba zastávek. Konkrétně, stanice Libuš má pracovat s motivy místní historie a taky současnosti, které se objeví v reliefech na obkladech. Takže takové art muzeum zdarma, maximálně za lístek do metra, těch pár korun. No a aby toho nebylo málo, jo, tak asi se inspirovali tady od nás, od hochů z Doubravy, protože hlavním překvapením má být velká socha dinosaura zavěšená ze stropu. Jo? Tak jestli byste chtěli na exkurzi, tak do metra Libuš na Dečku klidně můžete. Tech Talk.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

0: Poláci chcou být zase ve všem lepší, jak všichni ostatní. Tak jim zopřejme. A už jste slyšeli jen tak o tom megaletišti, že ne, já vlastně taky ne. Tak si to přiblížíme za chvíli na Freši.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Techtalk.
1: Polsko rozjelo jednu z největších dopravních staveb ve střední Evropě. Začala výstavba nového letiště Port Polska, která má vyrůst mezi Varšavou a Lodží. A nejde o obyč letiště, protože celý projekt SPRI počítá s velkým dopravním uzlem, vysokorychlostní železnicí, logistickou zónou pro dopravu a taky i strategický význam pro NATO. A cena je taková, že kdybyste si to chtěli postavit na zahradě, tak s průměrným platem Čecha se na to prý vyděláte za 1,5 milionu let, jo? A to konkrétně bez jídla, pití, střechy nad hlavou, prostě zhruba nějaký 737 teda miliard korun. No a Poláci počítají s otevřením nejdříve v roce 2032, takže pokud se budou inspirovat metrem, tak to bude až za 20 let. Ale oni jsou ambiciozní, protože je známe bardzo fajné Idymi Robič. Tak, schudí do toho.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Tak co dnes v Tech Talku na Freshi zaznělo? Mnoho zajímavých věcí, hej, jdeme na ně. Rekapitulace. Poláci chcou postavit gigauzel v letectví za 737 miliard korun. Hotová má být v roku 2032. Metro D je zase o kus dál. Stavební povolení se rozdávají jak volební lístky, no a snad brzy se bude jezdit. Tak uvidíme. No a solární hodinky jsou stará věc, ale mít AMOLED display, tak to už sní dobře. Stát mají 16 000 a mají dost funkcí a konkurence, tak si je najděte. Tech Talk.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
0: Tech Talk.
2: Tak co dnes v TechToku na Freshi zaznělo? Mnoho zajímavých věcí, jdeme na ně. Rekapitulace, Poláci chcou postavit

gigauzel v letectví za 737 miliard korun. Hotová má být v roku 2032. Metro D je zase o kus dál. Stavební povolení se rozdávají jak volební lístky, no a snad brzy se bude jezdit, tak uvidíme. No a solární hodinky jsou stará věc, ale mít AMOLED display, tak to už sní dobře. Stát mají 16 000 a mají dost funkcí a konkurence, tak si je najděte. TikTok.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Fresh Radio. Ostra.

0: Best of Fresh.
1: Já ti teda moc krát děkuji, že ses mi snažila pomoct, i když nevím proč, protože jako jak pomoct, nebo co?
2: No já jsem
1: logicky viděla, mi to vysvětli.
2: Já jsem viděla, jak máš tady vytřeštěné oči, jak tady pátráš, tak jsem si říkala, že bych ti mohla nějak pomoct, aspoň ano. S tím mluvením třeba, to mi tak někdy jde možná.
1: Super, já musím říct, co se stalo, protože chyba byla ve mně, tady máme dvě myši vedle sebe, ovládáme dva počítače a já jsem se díval na ten jeden počítač a snažil jsem se jí ovládat druhou myši, jo, tak prostě i to se může stát. Best of

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Americké duo Gabriel and Preston vydává v roce 2006 skladbu Tracking Treasure Down. Jemný vokál zpěvačky Molly Bancroft a emotivní progressive trance z ní udělal jednu z nejuznávanějších skladeb celé éry. Magazín DJ Mag zařadil tuhle skladbu mezi jedny z nejlepších producentských DJských projektů. Mimochodem velmi často ji hrají třeba Tiesto, Armin van Buuren a Paul van Dyk.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: No a do tretice v Škandále na Freši tu máme ďalšiu hollywoodskú hviezdu, ktorá rozšírila svoju rodinu. Natalie Portman sa stala trojnásobnou mamčou s francúzskym hudobníkom, privítali svoje prvé spoločné dieťa. Herečka má z predchádzajúceho manželstva už dve deti a svoje súkromie si veľmi stráži, svoje deti nechce vystavovať médiám ani sociálnym sieťam a hovorí, že im chce dopriať čo najbežnejšie detstvo. Žije v Paríži, kde si podľa vlastných slov užíva väčší pocit súkromia a počas tehotenstva sa vraj cítila dobre a mala dokonca viac energie, než čakala. No, neviem ako vy, ale ja by som takú energiu počas tehotenstva brala všetkými desiatimi.
0: Skandál s Marikou.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Tech Talk. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Best of Fresh.
1: Jakube, dobré ráno, co ty myslíš?
2: Já bych střelil, že je to z anglického dispute, co znamená spor, že? Ale nevím, nevím, nechám se podat.
3: No tak ale mě to stačí, jako to mě jsou, uspokojilo.
1: To se dva shodly tím
3: mě uspokojilo. A nicméně,
1: ty jsi uspokojená?
3: No takhle, já jsem to takhle teda na starší, takže já jsem opravdu požádala strýčka Googla. O uspokojení. A strýček Google zase píše, že to pochází teda z latiny. Tak, aby to znamenalo diskutovaný.
1: Aha.
3: Ale jako jo, v přeneseném smyslu hádka, přední nějaká rozprava. Takže proti gustu žádný dišputat bude Honzicel. Jak to chápeš?
1: Já nevím, já jsem z toho úplně v pasti.
3: Aha.
1: Já jako, takhle, já jsem si do dnešního dne nemyslel, že dišputát je takový

0: Čem bavit, jo, třeba přítelkyně ti řekne, já chci bramborové placky na sladko, ty řekneš ne, já jim mám rád na slano, ona řekne ne, já chci prostě bramborový placek na sladko, tak řekneš OK, ale proti gustu žádný disputát a dáváš jí tím najevo, že vlastně nemá cenu a smysl se s ní o čemkoliv přijít.
1: Aha.
0: Jo, respektuješ nebo respektuješ, bereš ten její názor a asi jdeš od toho, teda podle mě.
1: Jo.
0: A dáváš si placek s tvaruškou.
1: Krásné, to je krásné. Já už dávno vím, že s ženami se nemá cenu hádat.
0: No
1: to
0: vidíš,
1: já
0: jako, i bez disputáta
1: to vím, jak v vodě.
0: Moudrý kuk. Best of Fresh.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: V roce 1992 vydává švédská čtveřice Ace of Base po vzoru skupiny ABBA dva pánové a dvě dámy. První hit, se kterým po Evropě dobili trošku překvapivěji Ameriku. All That She Wants. Po něm následují další houpavé, ale nakonec i tuc taneční hity, aby se ve finále staly už po zmiňované ABBA a Roxette třetí celosvětově nejprodávanější hudební skupinou ze Švédska.
2: Alešův Old School.

0: Rádio. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Tech Talk.
4: Tech Talk.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh. Můžeš mi vysvětlit, ovšem, jak někdo může překročit povolenou rychlost o 100 km v hodině?
1: No můžu, no nebo, no já nevím. Tak je to možné, hele, stát se to prostě, stát
0: určitě
1: se to
0: vědomě,
1: může.
0: Jako nevědomě tohle pro mě jako
1: ne,
0: nejde
1: o 100,
0: nevědomě.
1: O 100 je asi už moc, to se no. mi nikdy nepodařilo.
0: A
1: o 100
0: ještě
1: ne.
0: ke všemu tohle se stalo teda v Brně, kdy mladík s čerstvými papíry, s čerstvým řidičákem právě překročil rychlost o více než 100 km v hodině.
1: Kolik jako jel?
0: Jel 165 km v hodině.
1: Hmm? Ten má koule teda. No tak možná, víš co, jako takhle, je to hrůzný čin, co udělal, ale já ho na jednu stranu chápu, protože jestli měl na místě spolujezdce třeba nějakou mladou kočku, tak to chtěl prostě ukázat.
0: Chtěl
1: jako.
0: Se předvést, jo.
1: Chtěl se ukázat, no.
0: Takže
1: chtěl...
0: tohle vy jste schopni udělat pro ženskou verzi.
1: Pro lásku, no.
0: No nebavme se přímo po lásce.
1: Hele, a taky musíš
0: třeba
1: pozor.
0: Třeba to byla ta první, třeba byl na první metě za tím.
1: Je to možné,
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
14: Moje auto mě reprezentuje.
15: Automička IMO.
14: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
15: Automička IMO.
14: Perfektně umyté auto od 109 korun.
15: Automička IMO.
14: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
15: Automička IMO.
14: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
16: TechTok.
17: TechTok.
16: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
17: TechTok.
18: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
5: No, super!
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
9: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
10: ¿Por qué?
9: Porque la vida es corta.
10: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
9: Pero piensa, que es muy importante mirar para adelante. Para adelante.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Vladimíra Moskovského.
1: V roce 2007 vydává můj oblíbený britský producent Chris Lake skladbu Carry Me Away. Ta se rychle dostává do playlistů nejslavnějších houseových DJů světa. Emotivní vokál, precizní produkce z něj dělají mimořádně nadanou skladbu, určenou pro hitparády a velké festivaly. Tady je Chris Lake, který byl hned několikrát nominován na cenu Best Progressive House DJ.

0: Fresh.
1: Velký guru.
2: Ale prd.
1: Celého našeho rádia. Počkej, ano, počkej, mi tady... Technický ředitel, to musím napověda. Tady všechno říct, napověda od šefa. A my tady máme našeho Elvise. Elvisku, ty máš říct vtip, já tě taky nevím, prostě jsi tak blbě. Pojď
2: ne, já jsem říkal tudový vtip, ale on mi tlačí, to řekl do rádia.
1: Tak ho řekni, když už tady jsi, to je tak vzácná příležitost.
2: My máme takový klubík na Nixu a tam je super, super vtipku
1: pár. Prosím, to není zprostý, že ne?
2: Ne, ale co bude dnes k obědu? Nevím, něco rychlého, jako třeba geparda? Best of
0: Fresh. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
14: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
15: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
14: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
16: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
17: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
3: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dneska se budeme bavit o kancelářích. Ještě před pár lety docela jednoduchá věc. Stůl, židle, zasedačka, kuchyňka a možná něco zeleného do rohu. No a pokud byl rozpočet, tak taky designová lampa.
2: Jenomže dnes se kolem pracovního prostředí řeší úplně jiné otázky. Proč by vůbec měli lidé do kanceláře chodit? Kolik prostoru firma skutečně potřebuje? A může kancelář ovlivnit výkon lidí, kulturu firmy nebo její schopnost získat ty nejlepší zaměstnance?
1: No a pozor, ještě jedna věc. Proč se i velké a úspěšné firmy, které by si vlastní kanceláře bez problému mohly dovolit, stále častěji stěhují do coworku?
2: O tom dnes budeme mluvit s lidmi, kteří se na pracovní prostředí dívají nejen přes design, ale především přes biznis.
1: Našimi hosty jsou Martin Kameník z Premier Interiors.
3: Zdravím, pánové, dobrý den.
2: A Eva Paseková z nového brněnského coworkingového projektu Lobby.
4: Dobrý den, těší mě.
1: A vy posloucháte Sejdeme se na Freši.
2: Martine, když dnes řeknete, že Premier Interiors dělají kanceláře, není to vlastně už dost nepřesný popis toho, co všechno klientovi dodáváte?
3: Je, protože tak, jak jste řekli, tak v minulosti to bylo velmi jednoduché. Dneska už je to trošičku komplexnější a složitější samotné téma. A my navrhujeme a realizujeme na klíč kanceláře, ale vzhledem k tomu, co se aktuálně děje ve světě s umělou inteligencí, jaký tlak na efektivitu práce je zapotřebí, tak ten proces je náročnější i pro nás a pro náš tým architektů. Takže děláme kanceláře, to je takové jednoduché spojení, ale ta samotná činnost je relativně složitá.
1: No Martine, mě by tedy zajímalo, když jste firmu zakládali, co byla ta původní myšlenka a kam jste se chtěli dostat, ale hlavně, kde jste dneska s firmou?
3: Tak původní myšlenka byla, aby jsme do firem dostali více hezkého pracovního prostředí, protože opravdu někdy se stane, že prostě přijdeme do firem a je to hrůza, jsou to prostě devadesátky a majitelé se diví, že tam lidé nechtějí být a odcházejí, takže původní myšlenka byla něco hezkého, dodat něco hezkého. Dneska už to ani tak není o tom, aby to bylo hezké, ale aby to bylo efektivní. To znamená, od té původní jednoduché myšlenky, že něco rychle navrhneme, něco dodáme, se to teď výrazně zefektivňuje a dneska už je to relativně komplexní disciplína a z toho hezkého se přechází spíše do extrémně efektivního nastavení, kolik metrů si vzít, kolik to bude stát, na jak dlouho se tady se píšeme, takže změnilo se to hodně.
2: No co se za posledních několik let nejvíce změnilo v tom, co od vás firmy očekávají? Co chtěli tehdy a co chtějí dnes?
3: No, tehdy opravdu chtěli hlavně hezké pracovní prostředí. Když se tady před 10, před 12, 15 lety navrhovali velké technologické společnosti, tak to bylo hlavně o tom, aby tam bylo hodně fotbálku, hodně relaxačních zón, aby vůbec ti lidi do té práce vlastně přišli. Ale dnes je to přesně naopak. Dneska se ty firmy zmenšují a dneska to ani tak není o tom, jestli tam je nějaký fotbálek nebo nějaká chill zóna, ale je to samozřejmě o tom, aby ti lidi byli jako efektivně napojeni mezi sebou. A mění se to, protože ty náklady na kanceláře jsou extrémní, lidé do práce moc nechodí, obsazenost je někde kolem 35%, takže za nás už to není o tom, aby to bylo hezké, ale je to o tom, aby to bylo efektivní, aby jsme co nejefektivněji navrhli to, kolik metrů čtverečních si firma vezme, protože dneska si to ty firmy se pisují na 5, 7, 10 let, takže není to opravdu sranda, ta nákladová část. A dneska už to není taková sranda. Hlavně, aby to byla sranda, aby se prostě do kanceláře přišla dělat sranda. Dneska se tam opravdu musí přijít prostě makat. A ten fokus na to, aby ty výkony byly, je dneska výrazně, výrazně větší. Takže ten odklon za těch 10 let od toho hlavně, aby to bylo krásné, je výrazný.
1: Martine, povězte mi, kdo dneska ve firmách rozhoduje o pracovním prostředí? Je to majitel, je to CEO, HR nebo facility management? Nebo všichni společně?
3: Tak my samozřejmě máme nejradši, když na ty jednání přijdou i ti nejníže postavení v dobrém slova smyslu, protože oni sami ví, co je trápí nejvíc, čím jsou ty jednotlivé pozice výš, tak nám přijde, že dost často CEO vůbec neví, co se v těch firmách děje, jak se ti lidé do práce, řekněme, těší. Takže my se rádi bavíme s širokým plénem, ale spíš na začátku a potom se to setkává u HR manažerů nebo vedoucích, CFO, COO, u toho top managementu, ale já říkám méně více. Méně více, 2 až 3 lidé, kteří rozhodují, když jsme třeba teď navrhovali kanceláře pro společnost RoboAuto, která dělá autonomní řízení vlastně pro Teslu, tak jsme byli ze CEO a back office manažerkou a bylo to super a bylo to dostačující.
2: No a když přijdete poprvé do firmy, dokážete z její kanceláře rozpoznat nebo poznat něco o tom, jak je řízená, jak komunikuje nebo jakou má firmní kulturu? Dá se to poznat?
3: Tak firmní kulturu nevím, každá firma má firmní kulturu jinou, ale samozřejmě, když se podíváte na to pracovní prostředí, pominuli to, co jsem říkal před chvilkou, že před těmi 8-10 lety to fakt byla jedna velká zábava. Dneska už to zábava není, protože prostě ať chceme nebo nechceme, tak to, co se děje, bude mít dopad na samotné zaměstnance a oni musí opravdu 100% začít trošku jako fungovat a nejenom chodit do práce, hrát někde hry a mít takový ten, jako takovou to jenom radost, že jsem přišel do práce. Takže u nás je to o tom, když přijdeme za obchod do firem, já se dívám na židličku a na pracovní stůl. Za mě dneska kvalitní židle a výškově stavitelný stůl je absolutním základem. Telefonní budky, takže ano, jde to poznat, na první pohled už to po těch 10 letech umím rozpoznat.
1: Takže kancelář nám možná o firmě řekne daleko víc, než se může zdát.
2: A právě tady se dostáváme k věci, která nás zajímá nejvíc. Pokud pracovní prostředí ovlivňuje, jak se lidé chovají, spolupracují nebo soustředí, potom už kancelář není designová disciplína.
1: Je to totiž nástroj pro řízení firmy a přesně na to se podíváme po krátké pauze.
0: Sejdeme se na Fresh.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Přátelé, když firma investuje do nové výrobní linky nebo softwaru, většinou chce vědět, co jí ta investice přinese.
2: U kanceláří se dlouho řešilo hlavně to, jestli jsou hezké. Jenže pokud v nich lidé tráví obrovskou část pracovního života, nabízí se jiná otázka. Dokáže dobře navržená kancelář skutečně zvýšit výkon firmy?
1: Martine, otázka na vás, jak konkrétně může pracovní prostředí ovlivňovat výkon lidí a celé firmy a kde už to není jenom ta marketingová fráze?
3: Tak ona to marketingová fráze není. Já si myslím, že jsou to hlavně ty zdravotní benefity, které dneska ty kvalitní kancelářské budovy, kam se firmy stěhují, přináší. Pracovní prostředí ovlivňuje, nebo to fungování těch lidí ovlivňuje vzduch, správné světlo, akustika, ergonomie židle, výškově nastavitelný stůl a jako pokud po těch lidech chcete, aby 5, 6, 7, 8 hodin denně opravdu makali, tak jim musíte dát dobré pracovní prostředí. Ti lidi potřebují mít všechny tyto atributy dány, protože když se dobře vyspíte, taky potřebujete spát 8 hodin, mít doma zatemněno a mít samozřejmě řekněme klid na ten spánek a úplně to stejný, potřebujete mít klid a soustředění na práci, potřebujete mít dobrý vzduch, takže ano, není to marketingová fráze, to pracovní prostředí výrazně ovlivňuje to, jak se lidé v té samotné práci nastaví a jaký výkon vám potom odevzdají.
2: Když vejdete do běžné české kanceláře, jaké chyby dnes nejčastěji vidíte z pohledu soustředění, komunikace a třeba spolupráce?
3: Tak jeden ze zásadních problémů, který je ekonomicky velmi náročný, je akustika, protože ta výrazně ovlivňuje to, jak lidé vyjdou vysílení z dlouhého meetingu, když si nemají kam jít zatelefonovat, tak vám někde lítají v rámci nějakých prostě chodeb. Takže těch chyb je celá řada. Špatně nastavené světla, lidé nesedí u oken, není tam dobře vyvětráno. To si myslím, že je hlavní problém těch starých kancelářských budov, kde jsou jenom větračky, kde si nemůžete opravdu jako centrálně tady tyto jako atributy nastavit. Tady je velká výhoda těch nových kancelářských budov, ale samozřejmě jsou ekonomicky velmi náročné. K tomu se zase vracíme, že to je ta efektivita, aby bychom je navrhli dobře.
1: Napadá mě, znamená budoucnost kanceláří spíš méně metrů čtvereční, ale zároveň mnohem chytřeji využitý, takže více místa na spolupráci, fokuzóny, hotdesky a komunitní prostory?
3: Já myslím, že 100%. Méně metrů čtverečních, menší fixní náklady, efektivnější lidé, tlak na lidi, proto ale potřebujete mít ty fokus zóny, potřebujete mít vyřešené telefonní budky, potřebujete, aby ti lidi mezi sebou byli dobře napojeni, protože opravdu vy jste schopni pracovat 5, 6, 7 hodin maximálně. To není o tom, že ty lidi někam dáte, oni tam budou 8, 10 hodin jako prostě efektivně vykonávat něco, takže ta budoucnost je o zmenšování méně lidí, hotdesky a to je ta hybridní práce, ale jako lidé se obecně do kanceláří vrací, musí.
2: No a teď nás zajímá, dá se podle vás spočítat návratnost dobré kanceláře? Jak byste třeba CEO vysvětlil, že kvalitní pracovní prostředí není jenom náklad, ale může to být skutečná investice do výkonu firmy?
3: No to se zase vracím k těm zdravotním benefitům. Když máte kvalitně udělané kanceláře, máte je efektivně navržené, ale nemáte v nich dobře vyřešené fyzikální veličiny, akustika, světlo, vzduch a všechny tyto věci, tak prostě ti lidé můžou sedět v práci 8 hodin a je vám to na nic, protože jsou jednoduše unavení a nemají ten správný cirkadiální kód. Takže ano, já jsem přesvědčený o tom, že dobře navržené kanceláře jsou silným nástrojem dnes pro firmy. Jsou.
2: No a tím se dostáváme k zajímavému paradoxu. Jestli firma potřebuje stále flexibilnější prostor, možná už ho ani nemusí celý vlastnit, nebo dlouhodobě pronajímat.
1: No a přesně právě proto začínají coworkingy zajímat nejen freelancery a startupy, ale také firmy, které mají stovky zaměstnanců a vlastní kanceláře, by si bez problémů mohly dovolit.
2: Proč to dělají? Tak to bude naše další téma už za chvíli.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s prolískami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
11: No, super.
12: Co no super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
12: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
13: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Coworking měl dlouho poměrně jasnou image. Notebook, startup, freelancer, dobré kafe a někde poblíž stolní fotbálek. Takhle to vidím já.
2: Jenže pozor, tahle představa už dneska moc neplatí. Coworkingy dnes využívají i velké firmy, banky, konzultanti nebo technologické společnosti, Radku.
1: Takže Evo, teď pojďme trochu víc k vám. Konečně se dostáváte ke slovu. Ještě jednou vítejte.
3: Děkuji.
1: Evo, proč podle vás do coworkingu vstupují i firmy, které mají dostatek peněz i velikost na to, aby si pořídili vlastní kanceláře?
3: Tak protože firmy si sami stále častěji kladou otázku, proč mají investovat čas, peníze, energii do něčeho, co vlastně není jejich biznis. Vlastní kancelář totiž není jen nájem, je to, když to řeknete, vybavení, zasedací místnosti, recepce, údržba. A taky, také hlavně dlouhodobý závazek. Přitom v dnešní době firmy často ani neví, jestli budou mít za 2-3 roky 30 lidí, 50 lidí, nebo jestli polovina týmu bude pracovat hybridně. Takže flexibilní prostor jim umožní mnohem rychleji na tyto změny reagovat.
2: Takže co si ta firma u coworkingu skutečně kupuje? Pochopil jsem, že to nejsou ty metry čtvereční, jako klasicky. Je to spíš flexibilita služby, komunita nebo možná schopnost rychle měnit velikost prostoru podle aktuální biznesové situace, že?
3: Tak za nás si kupují především, bych to řekla jedním slovem, komfort. A tím nemyslíme pohodlné křeslo, dáme nohy nahoru a dobrou kávu, ale myslíme tím, že mají připravené kvalitní zázemí, pracovní prostředí, místnosti, služby a nemusí vlastně vůbec řešit ten samotný provoz, ale zároveň nechtějí přijít o vlastní soukromí a identitu své firmy a chtějí mít své místo, kolem něhož vlastně ta infrastruktura bude fungovat a kterou by si jinak museli vybudovat sami.
1: Říká Eva Paseková z nového brněnského coworkingového projektu Lobby. Martine, není klasický dlouhodobý pronájem velké kanceláře trochu pozůstatek doby, kdy firma dokázala poměrně přesně odhadnout, kolik lidí bude zaměstnávat třeba za 5 nebo 10 let?
4: No, jako samozřejmě pozůstatek to nazvat můžeme, ale pro velké stabilní firmy musí stále ta základna být, jo. Dneska je samozřejmě výrazně složitější předvídat rychlost reakcí na zakázky, na poklesy, na nové zakázky, něco vám jednoduše odpadne. Dneska to je úplně jiné, proto se to zefektivňuje a ta základna, ten base je vždycky nutný, ale už to neplatí tak jako dřív. Mm-hmm.
2: Mě by zajímalo, kancelář byla historicky taky nějakým statusovým symbolem, jo? Symbolem moci, taková rohová kancelář, šéf a velikost stolu, adresa firmy. Co je tím symbolem úspěchu firmy dneska?
4: Já si myslím, že úspěchem symbolu v dnešní době firem je vůbec tu dobu zvládnout, ustát lidi na firmě, mít dobré zaměstnance a vůbec jako umět se dívat na měsíc, na půl roku, na rok dopředu. Dneska to není o tom, jestli sedíte v budově A nebo B a jestli máte někde víc nebo méně svítící logo. Dneska ta doba je tak nepředvídatelná. Podle mě největší hodnota těch firm jsou dneska ti lidé, ti opravdu, kteří pro tu firmu dýchají, a to je dneska největší hodnota firm.
1: Pojďme si představit jednu situaci. Kdyby za vámi přišel CEO firmy se 100 lidí a řekl, nevím, jestli mám vybudovat vlastní kancelář, klasicky si ji pronajmout nebo jít do coworkingu. Podle čeho byste mu doporučil se rozhodnout?
4: Tak to je asi na nějakou hlubší analýzu. My úplně nemáme číslo, kde se to láme. To je taky samozřejmě o druhu biznisu, který ta firma má v ruce. Ta firma tady za půl roku nemusí být, protože ji koupí nějaký americký fond, vystřelí pryč. Jo. Samozřejmě ty flexibilní místa vám opravdu jako umožňují obrovskou svobodu, protože vy tam máte kontrakt na půl roku, na rok a ty samotné velké smlouvy a kanceláře áčkové jsou na 5, 7, 8, 10 let, takže za mě se to láme kolem 20-30 lidí, ale je to opravdu o tom, co ta firma dělá, jestli to je startup, scale, aby se už to nějaká sedlá firma.
2: No tak právě na tomhle rozhodování je krásně vidět, jak zásadně se ten trh dneska mění.
1: Protože Martin už není jenom člověk, který podobné prostory navrhuje pro ostatní. Společně s Evou se pustili do vlastního coworkingového projektu.
2: Jmenuje se Lobby, vzniká v Brně a nás teď zajímá především jedna věc. Proč?
0: Sejdeme se na Fresh.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Coworkingových prostorů už dneska není málo, takže otevřít další jenom proto, že coworking je trend, by asi nebyl úplně dobrý biznisový plán.
2: O to zajímavější je otázka, proč vůbec zakládat další? Co jste na trhu viděli, co vám tam chybělo a proč jste se rozhodli vytvořit vlastní koncept?
1: Evo, Martine, jak vás vůbec napadlo říci, pojďme otevřít vlastní coworking? V tom všem výběru, který na trhu je, chybělo vám něco?
3: Tak abych neřekl, že nám něco v zásadě chybělo. Tady jde spíš o nějaký vývoj firmy. Prostě já jednoduše po 10 letech jsme chtěli mít druhou nohu a my bychom rádi nabídli menším společnostem právě možnost, aby se nějak zaetablovali a pokud vyrostou, tak jim potom firma Premier Interiors navrhne ty velké základny a lobby je takový ten scale-up, startup. Takže pro nás to byla spíše reakce na dnešní dobu. Jo, řekl bych.
4: A zároveň jsme také na trhu viděli hodně coworků postavených na komunitě, otevřenosti, networkingu, zábavě, čas žít, a což částečně naprosto v pořádku, ale ne každý to od tohoto místa očekává. Vlastně se tam chodí pracovat. A nám v Brně, teda upřesňuji, jak ten takový prostor částečně chyběl, protože je to prostor, který nabídne jak výhody toho sdíleného zázemí, ale zároveň soukromí a opravdu dobré podmínky pro soustředěnou práci. Takže my jsme si nekladli otázku, jak udělat další cowork, ale jak má dnes vypadat opravdu dobré pracovní prostředí, kolem kterého se to všechno vlastně dneska točí.
2: Pro koho tedy přesně lobby vzniká? Kdo je váš ideální člen nebo firma? Jednotlivec, malý tým, rostoucí společnost nebo třeba část velkého korporátu?
4: Tak my cílíme hned na několik cílových skupin. Máte menší a rostoucí firmy, které už potřebují vlastní zázemí, ale nechtějí budovat celou svou kancelář. Pak týmy větších firm, jako jsou třeba projektové týmy nebo nějakou brněnskou pobočku, pražské firmy, část korporace. A samozřejmě i pro jednotlivce, nebo jak se říká dneska freelancery, nebo lidi, kteří dlouhodobě pracují remote a chtějí se socializovat a už jim nestačí být doma na home office. Takže vlastně ale nespojuje velikost firmy, ale spojuje způsob, jakým chtějí pracovat. Kvalitně, v klidu, ale zároveň i izolovaně.
1: V čem tady bude lobby jako coworking jiný? Bude to jiná káva, lepší Wi-Fi? Jaký je ten váš positioning?
4: Jak už jsem to říkala, řekla bych, že ten náš hlavní důvod nebo rozdíl je dost jednoduchý. Lobby stavíme primárně pro práci. Ono se to může zdát úsměvné, ale jak jsme se tady už jako jsme to načali, tak lidi jeden čas se vlastně utíkalo do práce bavit. Takže my chceme, aby se u nás lidé samozřejmě potkávali a byly tam kvalitní eventy, ale nemá to být na úkor toho, proč člověk ráno do té práce přišel, aby tam pracoval. Proto řešíme, jak už bylo zmíněno, akustiku, světlo, ergonomii a místa pro telefonování. A druhým tím pilířem, také jsem už o tom mluvila, je komfort, kdy ty věci mají fungovat tak, aby vlastně nájemníci nebo ti zájemci o cowork vůbec nemuseli tyhle věci řešit. Proto i máme náš slogan Work and Focus, což není teda jen claim, ale vlastně princip, podle kterého lobby připravujeme. Mm-hmm.
2: Martine, kolik know-how z desítek kanceláří, které jste v Premier Interiors vytvořili pro jiné firmy, se promítlo do lobby? Bude to zároveň určitá laboratoř budoucího pracovního prostředí?
3: Jak řekla kolegyně Eva, je to určitým způsobem laboratoř, protože my jsme přesvědčeni o tom, že opravdu dneska je potřeba se na tu práci soustředit. Proto je tam ten náš claim Work and Focus. My jsme samozřejmě použili všechno, co jsme se naučili, takže je to zaměřeno na ty základní nejefektivnější, řekněme, principy, to znamená světlo, akustika, klid, vzduch. A my sami budeme v rámci lobby bydlet. My budeme součástí lobby, což je moc fajn, to znamená, my se budeme s těmi našimi zákazníky vlastně setkávat a ve chvíli, kdy budou chtít takzvaně vystřelit z hnízda, tak jim samozřejmě pomůžeme v tom složitém kancelářském

0: byste mohli sami za sebe, každý sám za sebe říct, kam byste chtěli, aby jednou Lobby vyrostlo?
1: Tak já bych teda řekla za sebe, že my primárně chceme, máme tu ambici, aby jsme Lobby udělali dobře. A vyzkoušeli si, jestli fungují ty zkušenosti z Premier Interiors i v praxi, i když u nich přímo budeme. Takže za mě moje primární ambice je, aby Lobby dobře fungovalo.
2: Já to vidím úplně stejně. My nemáme nějaké zásadní ambice, aby jsme byli tam a úplně všude. Pro mě to spíš taková srdcovka po 10 letech, druhá noha, přestěhování se za mě na jednu z nejkrásnějších adres v rámci Brna a my budeme rádi za to, když Lobby bude lidem dělat radost, ale hlavně radost toho, aby se soustředili na práci a nejenom, aby chodili prostě pro nějakou zábavu, takže ambice je ta, aby to dělalo lidem radost a aby prostě zamakali a aby to bylo ten jejich začátek úspěchu.
3: Krásné povídání, já se tam úplně vidím, až se přijedu podívat do Lobby, musím vás navštívit, protože pěkně jste o tom mluvili. Eva Paseková z Lobby, děkujeme.
1: Děkujeme za pozvání.
3: A Martin Kameník z Premier Interiors, díky.
2: Díky také, díky za pozvání.
0: A vy jste slyšeli další díl Sejdeme se na Freši.
4: Sejdeme se na Freši.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Your loving on me makes me feel special. No, every night I feel if I can't be with you.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: místo 20. bude. Je to naprostá pravda. Stejně tak 19., 18. a dojedeme až na jedničku. To je princip naší hitparády, která je tady každé pondělí po 17. hodině. Hraje a pouští 20 těch nejdotovanějších tracků uplynulého týdne. A nejinak tomu bude dneska.
1: Přesně jak říkáš, Ondro, je to tak, Extasia Music Chart právě začala, je tady pondělíčko 20, už jste slyšeli, že nás nemine, k tomu dáme minimálně 3 novinky jako každý týden, to všechno v repríze máme v neděli.
0: Je to tak?
1: No a já bych tak pomalu jako připravil tu muziku, protože přesně o tom naše Extasia Music Chart je.
0: Samozřejmě, tak tady na 20 možná, jak bych řekl, jako ta v letošním roce nejprofláknutější skladba francouzského interpreta, která ovládla vůbec celý svět. Dokonce...
1: Oui?
0: Že? Oui, jo, takhle, jo. Ovládla celý svět a chvíli se taky diskutovalo o tom, že to je snad AI hlas. Ne, není. Je to hlas ultranaté nebo ultranej.
1: Ne, pozor, tam podle mě nešlo o hlas, ale že ten Hugel to původně, ta melodie byla. A je to vlastně ten interpret... A jak to je, Angel?
0: Email Angel.
1: Email Angel, to je nějaká údajně jako producentka.
0: To jo, to, ale tam jde o to, že ten hlas té ultranaté, to prý, jakože to naspívala umělá inteligence.
1: Jo, tak.
0: Ne, není to pravda. Už jsme asi prozradili, o co jde. Moving to the Sun, to by jako ještě bychom si to sluníčko mohli letos trošku užít, co?
1: Ještě přijde.
0: Ještě přijde, že jo, babí leto, doufejme. Tak ho přivoláváme tímhletím trackem jako 20. nejhranější v uplynulém týdnu na Fresh Radio. Volume doprava!

0: Kdo začne?
1: No tak...
0: Tak začni.
1: Tak já začnu. Moving in the Sun, za námi 20 odehrála, máme před sebou 19, jak už to bývá, protože my jdeme se stupně.
0: Je to tak a tam je obrovská legenda, vlastně obrovské legendy.
1: Dvě. Ano, přesně tak.
0: No, možná jich vlastně víc, jako dvě jmény. Ale kdybychom to jako...
1: Na osoby.
0: Na osoby, tak jich tam mnohem více, protože...
1: Už nevím, kolik jich tam bylo.
0: Čtyři?
1: Čtyři, jo.
0: No, 4+1, že jo. Takže 5.
1: Jaká ta...
0: Byt.
1: Je, jako akce, víš, jako promoce.
0: A nebo ne, anebo prodáváme 4+KK.
1: Objednejte si naši kapelu a máte 4+1.
0: A když si objednáte Rolling Stones, dáme vám k tomu Normana Cooka alias Fatboye Slima zdarma. A vznikne track, který se jmenuje...
1: Satisfaction Skank.
2: Místo 19.

0: To bylo Satisfaction Skank, Fatboy Slim, Rolling Stones a mashup dvou věcí zároveň, a my jsme si tady u toho jako fajn zapařili. Nevím, jak pro vás, může to být vkusné, nevkusné, vhodné, nevhodné, ale energii to rozhodně mělo.
1: To jo, to určitě, my tady ten track poměrně rádi jako pouštíme.
0: Jsi otevří oči?
1: No a mám, ne?
0: Jo, máš otevřené oči, protože hnedka mi evokuješ osmnáctku. Nemyslím tím nějakou jako mladou holku, ale track na pořadovém čísle 18.
1: Já jsem se jenom trochu lek, protože ráno mi tak jako říkali, co mi jede, ve? Co ti je? A říkám, jo, nevím, ještě jsem se asi neprobral.
0: No, jako. Jo. Ne, tak takhle si očka otevřel. A proč mi to evokuješ? Protože track se jmenuje In Your Eyes, ve tvých očích.
1: A co vidíš, co jíš? Už ospalého člověka.
0: Máš takové trošku jako to bělmo, máš takové do červena, takové jako zarudlé.
1: Ježišmane.
0: Chlastal jsi?
1: Zrcátko? Ne, právě že. Málo spím prostě.
0: Jo, málo spím.
1: Já si musím jako v tom udělat takový jako harmonogram, víš jako. Vždycky si říkám, hele, o půl jedenáct, ale fakt jako strop. No a jdu třeba ve čtvrt na jednu, no.
0: No vidíš to, tak neuděláš nic, no, tak hold, to je ta přepracovanost, ale když jsme u One Republic a Alesa, tak v jejich očích je zajímavá spolupráce a možná se tam každý najde to své v té skladbě, co teďka uslyšíme, co?
1: Přesně tak, poslouchejte.
0: Trocha romantiky vůbec neuškodí.

0: Tuhle jsme se nedávno s Dalem přistihli u toho, že nám dost interpretů připomíná svou tvorbou, nebo připomíná, nebo spíše, alespoň si vzali určitě nějakou inspiraci ze stmulého Tima Berklinga alias Avicii. A i tady u toho Alesa, a nejenom u tohoto tracku In Your Eyes, který máme featuringu z One Republic, by se jako dalo najít, že jo? Odkašli to.
1: No, třeba je to tou krajinou původu toho interpreta, jednoho aspoň teda z téhle té dvojice.
0: Myslíš tedy Alesa?
1: Alesa. Možná je to prostě švédský nápěvek takový, typicky.
0: Bude to tak, měl se kde inspirovat, skončil tedy jako 18. nejhranější a jdeme na další zajímavý featuring, když jsme teda u toho, dvě jména.
1: To je comeback, ne, myslím si.
0: Boy You Turn Me, no tak je to remake, no, je to remake. Tam Kdákačka, Kaskáda a celé to má na svědomí Felix Jen, který má vůbec jako obecně rád takové do hauzíku předělané staré hity.
1: Přesně tak.
0: A teď jsem chtěl zjistit. Je to zpívánka se vším všude?
1: Tak ne. Ta Kaskáda Němka.
0: Je to Němka?
1: Já jsem si nebyl jistý teď, ale...
0: Ne, to je ten typický problém, kterého se vždycky zastavím, Cascade a Kaskáda. A vždycky říkám, to je tohle a to je tamto, jasně. Tak tady Kaskáda. Boy, You Turn Me. Místo 7.

0: Zrovna track Boy You Turn Me může být jeden z těch, u kterého bychom se mohli dohadovat, kdo jej udělal a kdo jej neudělal. Je to věčný zdroj remakeů, předělávek a některé jsou vkusnější, některé méně. Tahle Felixem Jénem přetuněná už bývá jakoby z pravidla náznakem toho, že to bude kvalitní a zábavné.
1: Originál roku 1980 vznikl.
0: To je starší než my dokonce.
1: Diana Ross.
0: Diana Ross? To no. Je to jméno.
1: Upside down. Zuru náma.
0: Jo, tak to třeba zažívají často v tom v Austrálii, jako když nás poslouchají. Oni jsou upside down.
1: Tam je jenom zajímavé, že oni jako nestrácí věci z kapes, víš, jako když chodí teda. Jako tak jsou zuru náma, že? Vy mohli říkat, hej, nemám peníze, dívej, se mi vysypali. 16.
0: Tak jo.

0: Já už jsem neměl co dodat, to byla 16. Robin Schulz, Watermelon, Take It Slow, alias Bullet. Myslím si, že Robin Schulz dodal Watermelonu dalších takových 10 let životnosti a tomuhle tracku, který mně se líbil i v originálu, v původní verzi a teď se zpívaným. Jako vždycky, když je něco zpívaného a je to dobře, tak je to lepší, ne? Co?
1: No tak jo, určitě, já se dívám, já teď jenom tak přemýšlím nad tím názvem Watermelon, to je nějaký jako vodní jako metač, ne? Asi dělo.
0: Já jsem to nikdy jako ještě, ale to je s přihlasovaným A, Watermelon.
1: Tak to nevím, to asi z němčiny, no.
0: No, já tě ani nevím. Můžeme se na to podívat, zaměřit, troufám si říct, že i příští týden tohleto spojení uslyšíme, možná někteří třeba i uvidí, když si něco budou představovat, ale dneska jim patřilo 16. místo a teď budeme bangarangovat. To byla Eurovize, jestli se nepletu.
1: Ano, vítězka?
0: Já si myslím, že vítězka, ano. Ano.
1: Vítězka. Co zase uteklo, no už nevím, už jsem zapomněl.
0: Jo, ono je to vždycky na hře, ale musím uznat, že po dlouhé době opravdu jako interpret, který když něco vyhrál, tak se to dalo i jako prezentovat dále. Bangaranga, udějte pořádnou bangarangu i vy všude možně a volme doprava. To je takové naše oblíbené, že jo? To už si říkám, jako dneska jste po druhé, ale vůbec to nevadí. Jako.
1: A řekl jsi, kdo to spíl?
0: No Dara, ne Rollins.
2: Místo 15.

0: hezkém koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Vánoc.
1: Dnes po druhé přivolávání slunce.
2: Ano, ono vlastně teď, když se zaměříme na tu tvorbu Hugla, tak je to asi hodně o sluníčku.
1: O sluníčku, o...
2: A oni prostě teď pomalinku končí, ne? Zářím končí taky sezona na Ibice?
1: No, druhý týden v říjnu, člověče.
2: Jo, druhý týden v říjnu, tak oni už taky jako pomalinku ještě jako oslavujou. Že jako Shine ještě, jo, ještě jako tam mají to sluníčko pořád, no.
1: Tak v Evropě, no to víš, tam je to úplně o něčem jiném. Ještě by to chtělo někam vypadnout, neříkám, že ne. Před zimou a potom už jako třeba, jak dojede ten říjen, tak už se potom musíš...
2: Navoskovat.
1: Ne, soustředit na dárečky, že jo, to zase začne.
2: No, jako... Já jsem spíš myslel jako na ostřída, na voskovat hrany. Pomalu.
1: Na lyžičkách, jo. No, taky varianta, jako jo. Potom se vlastně všechny ty autobusy chystají na tu zimní sezónu, že jo, to, co jezdí v létě na jih Itálie, tak v zimě jezdí na sever Itálie nebo jich Rakouska, že jo, nebo Alpy. Do Rakouska všude, že jo.
2: Alpy, jo.
1: To víš, tak se to mění. Co ty vůbec, jako chystáš si třeba letos někam na lyže?
2: No, takhle, jako, no tak narazil si teď jako totální téma, které teď řeším celý týden.
1: Ne, jako jo, fakt, jo, jako, takhle, jako... Ano, bum ho ano, tam, jackpot.
2: Ano, řeším, kam se vydat, ale jelikož mé děti, teda syn už jako jezdí, ale vlastně dcerka začala loni, tak ještě není tak jako, abych jako přímo šel někde do Itálie, dlouhá cesta a tak jako dívám se tady kolem sousedů, trošku blíž, a člověče, nějak to zdrálo.
1: To víš, no, tak no, co už, jako...
2: Jako je to vlastně drahší než letní, no,
1: tak dalo by se říct. Možná je na to jedno řešení, jako aby tě někdo vzal zpátky. Stejně jako Kygo, Take Me Back, a ten je na 13. místě.
2: Ano, minimálně ceny z Kypasu bych vzal. Místo 13.

0: Povedlo se to?
1: Klasický Kaigo. No, no co se povedlo?
0: Vzít tě zpátky.
1: No teď během té písničky.
0: Podívej se na ceny, na burzi, jestli to spadlo nebo.
1: Ne, ani se to nehlo. Ale vůbec nikdo jako na nás nebral zřetel.
0: Tak možná jsi to říkal jako moc potichu, nebo já ti nevím, jako no.
1: Víš, jak já si rok od roku říkám, jak ten to lyžování, jakoby, jako ono všechno samozřejmě globálně zdražuje, ale to lyžování začíná být takový prémiový sport, mi přijde, jako aspoň u pokladny, když ho jdeš platit. Ale těch lyžařů tam je pořád tolik, že pořád musíš čekat ty fronty o víkendu.
0: Tak víš, jak méně sněhu, větší cena, no, tak to je jednoduché. Jako, jak bude hodně sněhu, tak zase bude levněji, protože bude všude. No, to je úplně jako jednoduchá rovnice matematická. A víš, co ti vždycky říkají na té pokladně, když tam přijdeš?
1: Dobrý den.
0: No tak to už někdy ani nestíhají, že daj.
1: No takhle myslíš, no.
0: Daj penízky.
1: To ne v Čechách, stejně ale jako, pravděpodobně no.
0: No je v Čechách, jako to stejně tak podobně to má Bruna Boyd, tak říká daj.
1: Jo, společně se Shakirou a to byl velký hit letošního mistrovství světa, vlastně taková hlavní oficiální hymna a jinak i u mých dětí velmi oblíbený song teď. Objevili ho až jako po.
0: Tak tady ho

0: Ondro, ty se před...
1: No?
0: Teď mě zaskočil. Jako
1: já jsem zaskočil sám sebe.
0: Ty jsi mi úplně vzal vítr, tak to mi spadly plachty, ale nevím, no, už nejde. Nicméně, ty jsi zhruba před dvěma songy mluvil o tom, že ještě by jakoby to někde chtělo za tím sluníčkem vyrazit, protože tady to pomalu končí. No a tak co kdyby jsi jako zvolil třeba Texas jako destinaci dovolené?
1: To už jako daleko, ne?
0: To daleko? A je tam teplo, dej?
1: V Texasu to tam bude skoro pořád teplo, to je na jihu no, celkem, jo. Že jo?
0: No. To je vlastně hodně blízko Floridy, ne? Akorát ta Florida takhle ještě vykukuje dolů, no jako.
1: Vykukujeden
0: na té Floridě, to jsou vykukové. No tak já jsem samozřejmě narážel, proč jako zvolit Texas, asi víš, ne?
1: Já vím přesně, protože...
2: Extáze Music Chart!
0: Ano.
1: Protože?
0: Ta je.
1: Protože?
0: Přesně. No?
1: Slyšíme jedenáctku, Ellu Langley.
0: A ta to zvolila.
1: Choosing Texas. Tady máte v celé své kráse 11. nejhranější track uplynulého týdne.

0: Z Texasu zpátky do Evropy, konkrétně do Francie, možná Španělska.
1: To je taková itoško-Francie.
0: Itoško-Francie, spíše bych řekl Španělsko-Francie, ne?
1: Jako podle interpretu?
0: Ne, podle toho, kde bydlí. Jako
1: jo, tak to já nevím, kde bydlí.
0: No tak David přes léto bydlí na Ibize, Hypaton no. Asi taky, když tam hraje. A you and I, me and you, to je jako takové, jako ty a já, my a ty.
1: Ale Hypaton je podle mě Ital.
0: Jo, jasně. Jako, no. Původem máš naprosto pravdu, ale proč mluvíme o těch...
1: Já myslím, že tam ještě nemá jako bydlení na té Ibice zatím. Je otázka času.
0: Možná ve skříni od Davida tam někde. Oni spolu, že jo, vystupují.
1: Žijou, to nevím.
0: Žijou asi ne. Ale teďka, jestli vzpomínáš před, já nevím, 10-12 lety, tuším na Tomorrowlandu, nebo kde byl záběr toho Davida Getty, takový ten, kdy on se spekulovalo, víš, který, jak čuměl do blba.
1: Jakože se na něco zaměřil. Podle mě viděl mouchu na světlu, na nějaké hlavě.
0: Se zapřemýšlel. No a teď se stalo něco podobného.
1: Včera jsem to viděl, ano.
0: Ale on se hned po 5 vteřinách probral a úplně se smál, to člověk jako točil, ale tam nevypadal. Že by na čem, fakt jako, víš co, taky třeba ho chytla nějaká můza a řekl si, hej, tak co kdybych udělal tohle a teď, ježiš, já hraju. A úplně se začal smát, protože si 100% vzpomněl na tenhle ten moment. Je to jenom člověk a co, no tak se někdy zamyslíš. No. Taky se ti stane, ne, že někde jako čumíš do blba.
1: Jo, to se jako zaměříš.
0: No a teď jenom kolem tebe chodí a někdo ti něco říká.
1: Stačí 6-7 vteřin a ono to vypadá jako věčnost, jo.
0: No a nevíš vůbec nic. Tak tady je máme Hypaton, David Guetta, You and I, Me and You, novinka číslo 1. Tak, Kosta, začíná.
1: Jo? Začínám vše. Novinky!

0: Extáze Music Chart. Novinka.
1: Novinka číslo 2 je před námi a na ní je takový odpočet. 3, 2, 1. Go.
2: Go.
1: Ale tam není go, ale jsou tam společně Rudimentals. Crystal.
2: Crystal.
1: Crystal. Je to dramík. Jdeme na něj. Co jdeme. Ty na to?
2: Jo, já to.
1: Už za chvíli
2: zatím o tom
1: na Fresh
2: tolik
1: ne,
2: zatím tolik o tom nevíme, tak si to pustíme.
1: Bude to novinka číslo 2, tak poslouchejte nadále.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Extáze Music Chart.

0: se mě pořádný dramíky, teď v novince číslo 2, tak ještě jednou Crystal společně s Rudimental a track 3, 2, 1, 3, 2, 1. No a jdeme do třetí novinky, tam jsme si tady s Ondrou vybrali dneska, že vám představíme Tokas Miracle, no a to je samozřejmě song, který určitě budeme znát, ale zase se to objevilo v nějaké jakoby nové verzi roku 2026 a má to na svědomí Armin van Buuren společně s Pete Tongem a taky Poppy Backcomb. Tak jdeme si tam hned a uvidíme, co z toho kluci vykouzlili.
1: Extase Music Chart! No!

0: Dobří holuby se vracejí, tak bych to nazval já.
1: Jo, ale pokolikáte už, pokolikáte tenhle ten song. Já myslím, že i dokonce letos byl jednou a teď je po druhé.
0: Lukas Miracle, ne.
1: Ne, nepletu si. Já myslím, že to někdo už jako letos taky udělal. Tak jsem se, až jsem se lekl, že to je novinka, jestli jsem to nevytáhl ze špatného šuplíku.
0: Nevytáhl to ze špatného šuplíku Poppy Bezcomp, Pete Tong a Armin van Buuren.
1: Ano.
0: To je trojička, ti řeknu.
1: Jinak, jestli jsem to jako i v rychlosti vyhledal správně, tak původní song byl od Fragmy. Fragma. A samozřejmě to byl start milénia 2000 rok, čoč.
0: A potom to taky bylo častokrát vysamplováno s Puff Daddym dohromady, že jo?
1: Hmm.
0: A pak, tam, pak to v roce to... někde, tak to už 2008 někdo už předělal, toto Cas Miracle a no. tak dále. No, bylo to už hodněkrát vzáno na paškál. My jsme projeli veškeré novinky a teď jdeme do desítky aktuálně hraných tracků. A když říkám aktuálně hraných tracků, tak to jsou zpravidla věci, které nejsou starší, řekněme, no, půl roku, rok maximálně. A i to potvrzuje například track, který je na desítce, stále hraný, stále oblíbený. Takhle začíná nějakým způsobem. A jsou za ním ti, co jsou zase z hůru nohama, jo.
1: Jakože Austrála, ne jo?
0: Je to tak.
1: Tame Impala.
0: Tame Impala, Loser, tenhle ten track, a teď jsem to zase zapomněl, zazněl v Spider-Manovi, ano.
1: No, to si říkal minule.
0: Jo, já jsem to říkal minule.
1: Ano, říkal jsi to minule.
0: Tak to říkám i dneska.
1: A já jsem ten film neviděl, takže nevím.
0: Jo, taky ne.

0: Desítka je za námi, Tame Impala, Loser. My teda jako žádné losery nemáme tady, ani nechceme mít, ale tak hold, jak se Tame Impala nastavila, tak to má. Ne, dejle, nedávej si to Elko na čelo, ne, vůbec ne, vůbec
1: se,
0: ne.
1: Se tak Loser.
0: Loser. Drop Dead. Tak se jmenuje další track v naší hitparádě, který pokračuje.
1: Počkej, Drop Dead. To je nějaký drop.
0: J-drop, no tak to je jedno. Nedrop, prostě, jo. To mi vždycky říká mamka. Prostě nedrop.
1: Nedrop, no.
0: Nedrop.
1: A nebo hod nějaký ten drop těm táčkům.
0: Jo, tak to víš, ale hlavně nedrop. Nedrop pod sebou, jo. Olivia Rodrigo na devítce.
2: Místo deváté.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead
1: padla, padla prý.
0: No, padla, ale ono to není o tom,
1: že to, jako, to drop jako... asi od toho bude, od toho slovíčka.
0: No, vlastně tak
1: drop, break, oni, drop, oni slyšeli jako DJ, drop, no. Drop, to jak, jakože, nedrop, jak no. Padá ti to, tak padl, padnou. Drop,
0: no. Ale tenhle ten track je jinak o zamilovanosti, je to prý track, který popisuje to, když se jako poprvé...
1: Až jsem padla mrtvá z té lásky, jo?
0: Něco v tom stu.
1: Okay.
0: Tak Olivka je taková jako romantička.
1: Hele, Olivku bych si dal. Nevím jak Olivy, ale Olivku, to mám třeba rád na pice hodně. Pice to mám jako hodně.
0: A pamatuješ tu nejslavnější Olivku? Olivka Oilová od Pepka Námořníka?
1: Jo, vlastně, a tu jsem neviděl.
0: Já ji taky dlouho
1: žije
0: neviděl.
1: Žije ještě?
0: No, já myslím, že určitě tak Pepek je taky nesmrtelný, ne? On si dá špenát, člověče.
1: A Pepka jsem taky dlouho neviděl.
0: A jak se jmenoval jako ten takový ten 200-kilový bručoun? Jejda. No tak toho jsem zapomněl, kamaráde.
1: To by se mohlo někdy zase objevit na obrazovce. Takové věci.
0: Tak teďkom minulý týden jsme probírali to, že se objevil MacGyver, že jo?
1: Jo.
0: A pozor!
1: A nepodělal jsem se ještě.
0: No a hnedka už tam je i Knight Rider, člověče. David Hasselhoff, jeho jasně. Úvodní seriálové roli, mladý to kluk, že jo, to slavné auto, to Kit jsou, mluvící.
1: No, ano, Kit. To jsou staré jakoby věci, ale ono se třeba teď nějak dotáčí snad už i nová pobřežní hlídka, aby jsme taky řekli jako opozitum, že jo, ta stará byla legendární.
0: A tam běhá jako David Hasselhoff v ohulce, nebo jako?
1: Já myslím, že tam už ne, tam jo, už ne, no. Ne, tam jasně. Se to nějak posunulo jakoby dějově, no. Ale četl jsem někde, že se to dotáčí, samozřejmě kam se to dostane třeba za rok, no, takže.
0: Jo. Taky jsem o tom slyšel, jsem zvědavý, kdo bude tou novodobou Pamelou.
1: Pamelou, jo.
0: No, tak co by nás mohlo jiného zajímat, jo? Neříkaj, že to nezajímá. Co?
1: Ale jo, tak já myslím, no, že ty červené plavky, já myslím, že tam budou nové postavy, to nebude jako...
0: No ještě, tam budou nové, no tak jak ona se to jmenovala vlastně, no, Pamela?
1: V tom Susan?
0: Ne, já si vzpomenu.

0: Olivia Rodrigo byl ten důvod, proč jsme se vůbec dostali k tématům, jako je Pepek námořník, Oliva Oilová, že jo, ten Bluto, tím pádem byl jeho ten nepřítel, a taky pak jsme přešli k MacGyverovi, Knight Riderovi a Baywatch.
1: Až k pobřežní hlídce.
0: A tam jsme si vzpomněli na CJ Parkerovou.
1: No. To jsem zrovna teď někde viděl čerstvě na fotce.
0: No to už není úplně, jako, to není čerstvé.
1: Jako oceňuju, že ona teď vlastně na to stáří jako zůstala taková jako přírodní. Žádná extra už jako plastika obličeje, nepřehání to v tomhle směru.
0: No tak to jako v tomhle směru. To. Ona si dokonce nechala i zmenšit, že jo, tohleto. No. A tamhle to a ono.
1: No, no jako si.
0: Jako to, vážně, jako jo, to bylo 10 let zpátky.
1: Nebo bylo to těžký už prostě, no, na ty ramena. No,
0: záda bylo, nevím, prostě, no. To víš, baťohy nosit vpředu, to se většinou vzadu a tak dále. Tak Olivia Rodrigo byla 9, ale 8, track, který jsme tak trošku zakecali, Emerald Eyes od Alexe Varena, zase prostě, co jiného než láska by to mohlo být, jo.
1: No, tak ona ta muzika je dneska převážně o lásce.
0: No a zase...
1: Většinu.
0: I, no někdy je to o penězích, o lásce, někdy o všem úplně. To
1: no, no, spíš ty rapové věci jsou takové ostřejší, že?
0: Bracho. ale 7, bude třeba tak trošku o tom Davidu Hasselhoffovi, protože nebudem si nalhávat, že v chvíli, kdy běžel seriál Baywatch jako premiérově, tak on se naprosto právem, díky těm záběrům, mohl cítit jako primadona.
1: Jo.
0: Pořádná primadona. Ale nemá to asi nic společného s trackem, který je na 7 od projektu Two Colors a vy ho právě teď uslyšíte na Fresh Radio.
2: Místo 7.

0: tak Primadonna byla docela krátká, že? Tak ono to od toho nazvuje, že jo? Tak jako nebude se moc obtěžovat, že?
1: Primadonna byla krátká, ale tak jako když jsme u toho Davida Hasselhoffa...
0: No, my to jako nechceme opustit, to téma si myslím dneska.
1: Pamatuješ si na tuhle tu věc? Who gonna feel it?
0: Ano.
1: To bylo dílo hudební...
0: A byl šílený videoklip takovej, ne? Si myslím.
1: Já se radši na něj nedívám, ale... Na druhou stranu, pokud nás zrovna posloucháš, Davide Ghetto, Hello to Ibiza, how are you, my friend?
0: Tak taky už je to song, který by jako potřeba oprášit, že jo?
1: Kamo, no. Udělej to, pojď do toho, my ti to normálně nasadíme jako exkluzivní rovinku. Dáme to celé?
0: Ale my si jako z toho děláme legraci, ale ten single měl obrovský úspěch.
1: To byla platinová deska, no. Já nevím, co všechno.

0: trošku jsme bádali po historii, jo, no, tak víme o tom, že to byl kdysi africký pověvek.
1: Ne, tanec.
0: Který
1: oslavoval Boha.
0: Boha Démonika si říká.
1: Démonik. Že? Démonik.
0: No a David, ne Geta, ale Hasselhoff si tenhle ten track vzal pod sebe v roce 97, si říkal.
1: No, jako vypadá to, že oficiální video bylo v roce 1997.
0: Tak potom už je to jednoduché 30-leté výročí a druhý David Geta by to mohl udělat normálně.
1: Jako David, David jako David.
0: Huga, chaga, huga, huga. Nebo nějaké dramíky, že jo? No? Ti říkám, že to někdo do roka předělá. Dáme sásku? Můžeme se něco sadit, no, tak jo, třeba ožvíkačky.
1: Ožvíkačky? Ožvíkačky, no, tak to bychom mohli.
0: Tak jo, chci ty umba bumba, jo? Jablečné.
1: Blečné.
0: A ty?
1: Melounové.
0: Melounové, dobře. Melounové. Jo, jsi vzpomněla tu Pavlu, no, melounové.
1: Ano! My bychom možná mohli jako každý týden zařadit takovou nějakou super vzpomínku, ne? Já, to... Uděláme nějakou novou tu, jak se tomu říká?
0: Rubriku?
1: Rubriku, no.
0: To už nejsou ani jedy, to je normálně raný hnusismus, nebo totální nekusismus.
1: Nebo třeba připravíme nějaké hlasování, až si vyberou lidi, co?
0: Flashback.
1: Flashback.
0: Myslím, že by si měl radši flašku back nějakou, ale Lost Frequencies, Mary Froze a Paraíso, track, který jsme minulý týden obdivovali a říkali jsme si, z jakého jazyka asi je.
1: No, co to bylo, španělština?
0: Já nevím, ale je to šestka, prostě. Místo šesté! Hugačaka!

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
11: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
10: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
12: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: líbezný hlásek jako od koní páska.
1: Jo, to je naše oblíbená hláška. Nemůžeme mít vysílání, ve kterém bychom hlásek jako koní pásek nepoužili. To už je naše taková tradice. Prostě to tady musí zaznít.
0: A samozřejmě jsme skvěle poučení už jakoby z minula, že jde o ptáčka, který se jako často údajně jakoby
1: pase s koňma.
0: No, prochází vlastně po loukách, kde se pasou koně.
1: MK, Tristan Henry a Leavin, to je další záležitost na bramborové medaili, která nás vyporně čeká. A prostě já to pustím, to je tak dobrá věc, že komu asi není co dodat. Nebo máš něco?
0: Nemám, no.
1: Tak 3, 2, 1, puštěj.
2: Místo čtvrté!

0: tři nejhranější tracky uplynulého týdne můžeme vyhlásit už za pár okamžiků. Jenom Dale, co říkáš na track Talk to You jako obecně? Já jsem si ho prostě zamiloval.
1: No tak já bych řekl, že ho mám v té trojice společně teď aktuálně Shine, Moon on the Sun a právě Talk to You, že je to taková jakoby podobná jakoby
0: s... pozitivně naladěná music, jo.
1: Pozitivně, ale i jakoby i žánrově jakoby. Je to, je to patří to k sobě, no.
0: Já si myslím, že nebudeme zdržovat dále, prostě Talk to You pouštíme 3 2 1 teď. Za mě rozhodně nejpozitivnější věc a jako venku, když nám tak jako poprchává tady dneska v Ostravě aspoň, tak my už po třetí dnes přivoláváme sluníčko. Doufujeme, že se nám to povede.

0: slyším všude, jak se sluší a patří. A teď jdeme na tu, co ještě nevečeřila. No na Adélu, no.
1: Počkej, my už jsme to tak, to už byla, jo, vlastně.
0: To už byla trojka, my to takhle bušíme, jedeme bomby.
1: Bušíme jako jízdní řády, jsme samozřejmě zase, jakoby, my jsme naopak proti vlakům napřed.
0: Ještě, ale jenom takhle, Honce, my to ještě zvládneme to spoždění.
1: A máš pravdu,
0: vytvořit.
1: Že na druhém místě je dneska interpretka, která opravdu ještě nevečeřila, stejně jako já ostatně, a kdybych si dal mikrofon níž, tak by to šlo i slyšet, podle mě.
0: Jako k zadku?
1: To bych spíš jako, že bych už jako jedl, ne?
0: Ain't in LA, asi nebyla ještě v LA prostě. Tak Adélo, na večer se holka jedna zlatá.
2: Místo druhé!

0: Adélo, Adélo, dej nám vědět, až budeš v LA, jaké to tam je.
1: Ale přišlo mi, že nebyla po večeři, víš, taková...
0: Taková hladovější, no.
1: Nebylo to jako, že plné energie, tahle byla taková trošku temnější skladba, ale dobrý to bylo.
0: Bass Persuades.
1: Dneska za dvě, no.
0: Tak bych to jako přejmenoval do češtiny basové Persejdy. Ty nás čekají
1: jsou
0: na jedničce.
1: Názvy, čoče,
0: to jsou názvy, nevím, kdy na to Miley Cyrus přišla, ale jedno je jisté. No. Tenhle ten název jí zaručil první místo pro tento týden v hitparadě Extáze Music Chart. A my gratulujeme!
1: My gratulujeme a my doufáme, že to teď bude jako song plný basů.
0: A taky Persuades.
1: Taky Persuades, což úplně jako asi na písničce nepoznáme. No. Ve videoklipu možná to bude lepší.
0: No ty basy poznáš, ne? Že když to nebasuje, jo. Tak to je jako... Je já jsem měl takové ploché. Přísloví, ne? Já jenom přemýšlím, jak ho říct, to nejde publikovat ani. Když to řekneš slušně, tak to jako bude znít možná ještě hůř než prostě. Jako. No,
1: znáš, to... Nevím, co myslíš, ani radši.
0: Ano. Ne, to není
1: obýpaní,
0: já to řeknu tak, ať je

0: naprosto
1: to
0: jakoby,
1: stínu, jako
0: slušné, diplomatické. Je to, to přísloví, teda si jako doplňte to, je to pro mužský rod.
1: Ano.
0: A jako track bez basu by se dalo říct, že jako když souložíš a nemáš ty, že varlata, no. Že to prostě je vodičko.
2: Místo první!
0: Let's go. Přeložte si to, jak chcete, bylo to slušně, nikdo mi nic nemůže to říct, a to přísloví prostě Přesně. existuje.
1: Jo.
0: Takže basy ale, pořádně doprava.
1: Ale slyším ho dneska poprvé. To přísloví.
0: To přísloví.
1: A tu skladbu prakticky je taky nová, no.
0: Nezapomeň, že když je něco špatně, tak...
1: Dneska jednička?
0: Dneska jednička, no. My se loučíme radši. Čau,
1: už?
0: Čau, čau, čau.
1: Mějte se, ahoj.
0: Za chvíli Move It, Pecos a taky Disco Rapido, že jo?
1: No ale jenom půlka.
0: Oba dva mají se, oba dva.
1: Jo? Tak to víš, no. Ty víš, já nevím, no.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řas...
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Mašinérie.

0: Mašinérie!
1: Hej, Ola, Fresh Radio se hlásí 17 hodin 13 minut neděle 27. září a to je ten správný čas na Mašinérii. 17. hodina až do 19. prostor o tom si o něčem zajímavém povídat. Dneska Mašinérie číslo 122. Já si myslím, že to už je jako hodně pěkné číslo a jedeme dál. Dneska to nebude vonět ani benzínem, ani naftou, ani ničím, ale bude to vonět gumama. A to někomu to voní, někomu to možná smrdí, nevím, pro mě to je takový, když je ta nová guma někde uskladněná, tak vejdu do té místnosti a není to úplně jako optimální. Dneska ty pneumatiky gumy rozebereme, nejsem na to sám, mám tady dva hosty, oni jsou, řekl bych, doslova kovaní, co se týče pneumatik, protože se tím živí a my si všechno řekneme, protože přece jenom se blíží zimní období, máme, by to nevypadá venku, dneska nějaký krásný 20 stupňů sluníčko, tak zhruba za měsíc začne povinná zimní výbava od 1. listopadu a to samozřejmě nese sebou nějaké omezení, co se týče cest. Matěj Pecuš a Igor Juroš, kluci, ahoj, vítejte ve studiu.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: Já se vždycky těch hostů ptám, abych měl nějakou všeobecnou představu o tom, co vás baví. Matěj, jaké máš koníčky třeba?
2: Obecně teďka teda hlavně motorsport. Jsem taky hodně na tom primárně teda v online nějakém ježdění.
1: Čili nějaké hry, jo?
2: Ano, přesně tak. A jinak dlouho mě sice byl kolektivní sport, ale tomu už se úplně věnovat nemůžu, takže fakt asi jenom ty autíčka. No.
1: Co ty, Igore?
3: No, tak já už bývalý sportovec, takže už teďkom jenom takhle do televize se koukám. No,
1: ale to není špatné. Jako
3: tak samozřejmě. Ale
1: začnou dlouhé zimní večery, tak proč ne?
3: Ale mimo to jezdím rád na kole a taková ta turistika, chodím po horách, dalo by se říct, že nezahálím.
1: Schválně, kolik ujedeš na kole na jeden zátah, jakoby za ten jeden den?
3: Jako myslíš nejvíc?
1: No, třeba nějaký rekord. Kolik jsi byl nejvíc?
3: No, bylo to nějakých 110.
1: To je hodně. Já jsem jako ujel kdysi 90. Zadek jsem měl úplně na maděru. Jo, nejsem nějak jako vysportovaný. Byť bylo něco odežděné, protože to by se nedalo. Ale opravdu 90 mám dojem, že jedna. A byl jsem úplně hotový. 110 je o dalších 20.
3: No, jo. Já určitě bych asi dal víc, byl to takový nějaký plán, jelikož jezdím s manželkou, takže musím trošičku jakoby jí zvolnit, ale s tím posezem a s tím sezením na tom kole nemám problém.
1: Máš radši třeba nějaké horské výšky, teď hodně je taková moderní Lysá hora, anebo radši rovinky, třeba Jižní Morava?
3: Ne, tak s manželkou na horských kolech.
1: Co říkáš na to vůbec dneska ta mouda těch elektrokol? Předpokládám, že máš klasické, normální.
3: Mám klasické, ale vzhledem k věku už to asi nějak
1: pokukuješ.
3: Bude. Ano, správně. S manželkou asi vyměníme tady ty horská kola klasická za elektrokola.
1: Ono to je asi výhoda, protože člověk přece jenom jak stárne a trošku klouby odcházejí a pajšly jako horší.
3: Máš pravdu.
1: Jako přiznám se, že my jsme letos byli na Jižní Moravě na kolech a taky jsem pokukoval, že už to jsem cítil, že to není dobrý a už jsem ty kopce neudýchal. Navíc jsem byl tenkrát nemocný, tak jsem říkal, no, ty elektrokola to kolem nás pěkně svištilo.
3: Přesně jak říkáš, ty elektrokola, tam prostě člověk se dostane, kde třeba se ještě neobjevil nikdy na kole, ale hlavně na to musí mít čas.
1: Tak kluci, máme toho dneska spoustu, tak za chvíličkou půjdeme na to, budeme se bavit o pneumatikách, protože se nám blíží zimní období.
0: Čekuj Fresh Radio CZ.
4: Fresh Radio.
5: All day, every day.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie.
1: Fresh Radio a nedělní mašinérie s Martinem. Dnes na téma pneumatiky a já jsem na to docela zvědavý, protože, jak jsem zmiňoval, tak to přezouvání se nám pomalu jistě blíží a bohužel jako česká neřest, bych řekl doslova, je nechat to na poslední chvíli a pak se divíme, že v těch pneuservisech jsou neuvěřitelné fronty a čekáme tam půl dne, než nás vůbec přezujou. Matěj a Igor jsou mými hosty, oni jsou zaměstnanci firmy KNK Pneu, což vlastně jsou pneuservisy tady v Ostravě jeden a druhý v Šenově, pokud si vzpomínám. Matěj, co tam vlastně děláš?
2: Já dělám v kanceláři, to znamená, starám se o nějaký zákaznický servis, zákazníci volají, posílají e-maily, řešíme objednávky, řeším po případě, když přijdou kamiony, to dostat ty pneumatiky vlastně na ten e-shop, aby si je někdo mohl objednat.
1: Igore?
3: No a já teda dělám přímo v centru dění, kdy přijede auto na zvedák, sundám kola a prostě přezoví.
1: Víš, to by mě zajímalo, jak dlouho se umýváš potom, protože já když to dělám doma, třeba nějaké jako demontáž kola, teď to z toho vypadne z toho obložení, ten neuvěřitelný binec, ten prach, tak to musíš být jako havíř skoro.
3: No, tak míváme ochranné pomůcky, samozřejmě rukavice a to k tomu asi patří, protože ty úrazy, prostě kov na prst nebo na kůži nebo něco takového, tak není to příjemné zrovna.
1: Kluci, jak dlouho děláte ve firmě?
2: Já teďka dělám něco málo přes rok.
1: Takže ty jsi takový jako začátečník, dělal jsi někdy předtím s pneumatikami, nebo je to úplně jako premiéra?
2: Vůbec, je to moje premiéra, ale snažím se co nejrychleji adaptovat.
1: No a jak tě to napadlo pracovat právě v pneuservisu?
2: Samozřejmě je to velká firma, takže nějakým způsobem jsem o ní měl už předtím povědomí a předešlá práce nebyla úplně pro mě, nebo spíš už mě nebavila, takže jsem něco hledal, naskytla se ta příležitost.
1: A schválně, tam byl nějaký konkurz, nebo jak ses tam dostal?
2: Přes pohovor, dostal jsem se k tomu vlastně přes známého, ten mi podotknul, že tam to místo je, že jsem schopný nějakým způsobem se domluvit na pohovoru, přišel jsem na pohovor, popovídal jsem si a z toho už to tak nějak zešlo samo.
1: A sedíš v Šenově nebo v Hrabůvce?
2: V Šenově.
1: Tak Igore, ty děláš jak dlouho ve firmě?
3: No a já už tam dělám nějaký ten pátek, dalo by se říct víc, něco málo víc jak 20 let.
1: Tak to je hodně dobré a začínal si třeba, nevím, ty jsi teďko na dílně, jsi ten mechanik, který to přezouvá, je tam třeba nějaký jako kariérní postup, že jdeš, já nevím, ze skladu, kde jenom jakoby pracuješ s těma pneumatikama, pak něco děláš a dostaneš se třeba na nějaký ten top už, kdy opravdu jsi odborník.
3: Ne, všichni, kteří dělají servis na dílně, tak musí mít nějakou, samozřejmě, musí umět pracovat s kolama, s autem a tedy, když to do skladu, vlastně to je jináčí pozice, takže tam se to...
1: Či pokud budu mechanik, jak se tomu řekne odborně, mechanik
3: pneuservisu,
1: musím být třeba vyučený automechanik nebo nějaké jako technické zaměření?
3: Tak je to výhoda, protože vyloženě myslím si, že dneska neexistuje vzdělání jakoby pneuservisní, jo, že to je doplněk autoservisu, takže myslím si, že musí mít člověk nějakou vědomost o autech, to znamená i s těma kolama a s pneumatikama dohromady.
1: Říkáš 20 let, jak tě to tenkrát napadlo tohle to právě dělat?
3: No, je to dlouhá historie. Prostě když jsem sportoval, dělal jsem fotbal samozřejmě a když jsem ho zrovna nemohl dělat, tak jsem šel na brigádu a prostě skončil jsem i dokonce v zahraničí právě v jednom pneuservisu a tam jsem se to všechno naučil.
1: Kluci, zajímalo by mě, když jdete třeba po ulici, potkáváte auta, máte profesionální deformaci a koukáte na ty kola, co tam má obuto, jestli to má světo?
2: Koukám na to.
1: Fakt jo?
2: Je to sice hloupé, že potom kontroluju třeba i podle toho, co to je za auto, co to je za pneumatiku, ale stává se mi to často a manželka už mě za to celkem jako skoro bije.
1: Aha, a no, co ty, Igore?
3: Je to prostě pracovní deformace samozřejmě. Člověk už prostě někdy si řekne, je, ta sezona je taká dlouhá, už to prostě a lidi nemají přezuto nebo tohle a ještě nás čeká tady pár nějakých týdnů ještě práce navíc, takže určitě.
1: Mými dnešními hosty jsou Matěj a Igor z pneuservisu KNK.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Mašinérie!
1: No jasně, jsme to my, nedělní mašinérie s Martinem. Dnes na téma pneumatiky, Matěj a Igor, to jsou mý dnešní hosté. Pojďme se vrhnout přímo na ty pneumatiky jako takové. Matěj, mě by zajímalo nějaké základní rozdělení těch pneumatik.
2: Tak máme letní pneumatiky, celoroční pneumatiky, zimní pneumatiky. To je takové asi největší grel toho, samozřejmě potom hromada značek, hromada rozměrů. V podstatě tam už pak záleží na každém vozidle, jak to člověk má dané podle techničáku, jakým způsobem to má třeba přednastavené výrobce, plus se doplňuje ještě každý výrobce toho automobilu, tak si může třeba připravit nějaké pneumatiky u specifické značky, chce je mít nějakým způsobem podle sebe třeba vylepšené, ať už ve směsi, nebo v čemkoliv jiném, a ti už si je potom značí dál.
1: Jaký je základní rozdíl třeba mezi zimní pneumatikou a tou letní, co se týče nějaké možná tvrdosti, mi napadá vzorku?
2: Neřekl bych úplně asi podle tvrdosti, ale spíš té směsi jako takové, hlavně vůči tomu, jak to teda zabírá, v jakých teplotách. Nějaká ta pneumatika se nějakým způsobem musí zahřát, aby dobře fungovala. Ty zimní jsou samozřejmě uspůsobené, aby byly schopné fungovat i v těch nižších teplotách a nebyly prostě právě tvrdé nebo nějakým způsobem jinak špatně nastavené.
1: Letní pneumatika, to bych řekl, že je docela jasné, to je na léto, ale znám spoustu lidí, kteří jezdí zimní pneumatiku celoročně. Je to dobré, nebo v létě ta zimní pneumatika více trpí, více se sjíždí, nesedí tolik právě proto, že má trošku jinou směs a když je venku 30 stupňů a ona je dělána na nějakých 7 stupňů, možná maximum, nebo se to poručuje alespoň?
2: Je to samozřejmě pro tu pneumatiku horší, ty podmínky, které ona potom je schopná poskytnout tomu řidiči, ať už v rámci brzdění, různých podobných věcí, jsou prostě slabší, není to na to úplně dělané, plus teda aspoň za mě více to sjíždí.
3: Určitě.
1: Potom, Igore, na pneumatice najdeme spoustu různých informací právě o té pneumatice. Ten základní, to jsou asi nějaké rozměry. Střelím, ať uděláme posluchačům představu, 195x55x15. Zkus mi to nějak rozkódovat, co to vlastně je za číslo.
3: Takže to první, jak jsi říkal, 195, tak je to šířka pneumatiky, dále 55 je vlastně výška v dezénu.
1: Čili od rávku jakoby nahoru.
3: Ano, směrem nahoru. Neboli tloušťka, ano, výška. A 15 znamená průměr rávku, na který se ta pneumatika musí zkombinovat s rávkem.
1: Pak vím, že tam je nějaký index rychlosti.
3: Ano, každá pneumatika má vlastně index rychlosti, index nosnosti, takže ty číselka jsou potom za tím hlavním číslem nebo největším načištěným prostě na té pneumatice.
1: Ten člověk si může vybrat tu pneumatiku podle libosti, nebo je to někde dáno, napadá mi technický průkaz, nebo jak vlastně zjistím, která pneumatika je vhodná pro to moje auto?
3: Tak každé auto má nějaký technický průkaz, má prostě vloženo v techničáku přímo preferovaný rozměr, má tam index rychlosti, nosnosti a to se musí prostě dodržovat.
1: Pak je tam ET, to je nějaký třeba 46, 48, to znamená přesně co?
3: A ET, to zase je něco jiného, to je značeno přímo na rávku, buď plechovém nebo hliníkovém a znamená to, jak dalece prostě kouká ráfek z auta.
1: A pak je tam jeden poměrně důležitý údaj, i když lidé ne vždycky na něho slyší, a to je takzvaný DOT. To je co?
3: Takže DOT znamená rok výroby pneumatiky.
1: Je to nějak zásadní údaj, nebo když se říkalo, že čím starší pneumatika a někde byla třeba skladovaná nějakou dobu, že stvrdla a není dobrá. Pak jsem zase slyšel názor, že to není úplně pravda, že vlastně oni jsou samozřejmě levnější v nějakých výprodejích, ale relativně té pneumatice nic nechybí.
3: Tak samozřejmě, že nechybí, akorát dneska je takové boom, že čím starší pneumatika, tak tímto lidi prostě nechcou, chcou větší slevu nebo mají na to prostě jiný názor, ale nějak se to neřeší nějak moc. My máme skladem prostě pneumatiky i takové a zákazník si je koupí.
1: Kolik tam může být sleva? Třeba vezmu, já nevím, 4 roky stará pneumatika, dá se ještě koupit vůbec? Nebo tak to už se třeba neskladuje tak dlouho?
3: Matěj možná ví cenově.
2: Samozřejmě skladuje se to, ten cenový rozdíl tam nějaký je, nemusí být vždycky úplně největší, taky hodně záleží podle toho, co to je za pneumatiku, ale popravdě dneska na to lidi sice hodně koukají, ta realita je taková, že samotní výrobci nám to posílají poměrně různě. Není to vždycky, že když si koupím teďka od výrobce gumu, tak mi pošle prostě automaticky novou.
1: No, jako jo, čerstvou spece, jo?
2: Přesně, to se málo kdy stane, takže nehleděl bych úplně na to. Sami výrobci tvrdí, že do těch 5 let ta pneumatika je jako nová, pokud je dobře skladovaná.
3: Ano.
2: Je k tomu plno různých věcí, ať už od Michelin nebo Continentalu, takže když o tom někdo člověk jako chce si to přečíst, chce si to zjistit, tak si to prostě může zjistit.
1: My rozhodně skladování dneska ještě probereme, protože pokud mám 2 sady, buď kol nebo pneumatik, tak je někde potřeba to i skladovat, zrovna tu druhou sadu, kterou nepoužívám. Zůstaňte s námi na Freshi.
0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Posloucháš Fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. When I met you in the summer.

0: Mašinérie!
1: Ať to vypadá neuvěřitelně venku, nádherné počasí, tak se nám blíží přesouvání z letních na zimní pneumatiky. Zhruba měsíc nás dělí od toho, kdy zákon bude přímo nařizovat mít zimní výbavu. Většinou je to deklarováno tak, že pokud se očekává napadnutí sněhu, tak musí mít zimní pneumatiky. Mými hosty Matěj a Igor, povídáme si o pneumatikách, probrali jsme, co vlastně na pneumatice najdeme za údaje, že máme letní, zimní, celoroční, to je asi logické. Ale zapomněli jsme možná na jednu kategorii, kterou já si jako z mládí nebo takového jako ranějšího života pamatuju, a to byly protektory. Jak je to, pánové, dneska s protektory? Protože oni byli vždycky levnější.
2: Tak dneska v dnešní době, kdy trh je nasycen různými značkami, je toho opravdu jakoby hodně, tak z mé zkušenosti ty protektory už snad možná vymizely, ani nevím, jestli je někde člověk koupí na internetu nebo prostě někde v republice. Takže za mě už to nějak jakoby není v modě.
1: Mm-hmm. Byl ten protektor ve své době jako dobrá alternativa k těm novým pneumatikám, nebo opravdu počítat s tím, hele, je to protektor, možná se mi to rozpadne, jo, když to vezmu takhle.
2: Máš pravdu, nakousnu si to, nebyla taková celistvá, protože pneumatika, která je vyrobená jakoby nová, tak prostě má nějakou svoji kvalitu. Ten protektor se dělal od patky k patce, byl to takový nažehlený profil na staré kostře, a takže za mě to nešlo pořádně ani vyvážit, natož aby člověk měl prostě pohodovou jízdu.
1: Říkali jsme, že se může rozpadnout, tak mi napadá vůbec celkově jako reklamace pneumatik. To bude možná tvoje, Matěj, parketa. Reklamují se gumy vůbec? Co tam se může pokazit?
3: Reklamujou, záleží potom samozřejmě situace od situace. Buď to může být nějaká výrobní vada, může se něco stát, ta pneumatika praskne, udělá se na ní nějaká bublina, cokoliv podobného. Pak zároveň zákazníci hodně reklamují vibrace, zvuk. Jo, přijde jim to třeba hlasité v tom autě, ale to už je potom hodně individuální. Zase člověk se musí hodně dívat na to, jakou pneumatiku vybere k jakému autu.

0: Je to těžko někdy posoudit. Může to samozřejmě být i chybou přímo té pneumatiky, častokrát nemusí.
1: Poznáte třeba, že přijedu s pneumatikou, řeknu, hele, ona mi praskla a přitom si za to můžu já, protože jsem najel někde na obrubník nebo do nějaké díry, vy za to nemůžete, nebo výrobce. Dokážete dneska poznat jako relativně bezpečně, že ta pneumatika byla poškozena nějakou výrobní vadou anebo poškozením od řidiče?
2: Tak samozřejmě poznat se to dá, vždycky ten prvotní kontakt s tou pneumatikou je oční, takže samozřejmě, když se člověk podívá, v jakém stavu je ta pneumatika buď ojetá, nebo prostě poškozená, tak pak člověk zjistí, jestli to udělal samotný řidič, nebo jestli je to výrobní vada pneumatiky.
1: My jsme se bavili o tom dotu, což je vlastně datum výroby té pneumatiky, nebo je tam týden a rok, v tom to bylo vyrobeno.
2: Ano.
1: Reklamace tady téhle pneumatiky, jaká tam je vlastně záruční doba, když ta pneumatika už 4 roky někde ležela, já si ji koupím, tak mám jako běžnou záruční lhůtu, nebo se to zkracuje právě o stáří té pneumatiky?
0: Ne, je tam běžná záruční lhůta, fakt záleží na tom prodeji jako takovém, takže já si můžu koupit teďka v uvozovkách 3 roky starou pneumatiku, ale mám na ní záruku stejně jako člověk, který by si koupil pneumatiku vyrobenou v tomhle roce.
1: Tak to je fajn docela, protože možná, že ušetřím, že chytím nějakou akci právě na starou pneumatiku, ale nepřicházím o tu výhodu nějaké reklamace jako u nové pneumatiky, která, jako, jak jsme říkali, věla z pece.
0: Přesně tak.
1: Tak to je dobré. Za chvíličku se podíváme na to, zmínili jsme čínské pneumatiky versus pneumatiky světoznámých značek, jaký tam je rozdíl, jestli koupit, nekoupit. Zůstaňte s námi na Freshi. DAB, FM, anebo APKA.

0: Radio Fresh. Metropolitní rádio. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Mašinérie!

0: Mašinérie.
1: 4 minuty po 18. hodině, před námi druhá hodina nedělní mašinérie s Martinem. Mými hosty Matěj a Igor z K&K Pneu, povídáme si o pneumatikách, protože se nám blíží čas přezutí. Pánové, mě by zajímalo, protože to je taková logická otázka, jak je to s výrobci pneumatik? Čína versus světoznámé značky?
2: Záleží. Člověk se na to může dívat různě. Máme hromadu značek. Dneska, když člověk otevře jakýkoliv e-shop, vidí, že si může vybrat z 20-30 různých výrobců, ať už jsou to čínské, korejské, nebo jako nějaké v uvozovkách evropsky vyrobené značky. Je to o těch lidech. Hodně lidí jde cíleně po ceně.
1: Předpokládám, že těch čínských pneumatik je ta cena příznivější než u těch jako světoznámých značek.
2: Ano, přesně tak. Tam u těch čínských značek primárně, tam je to hodně na tu cenu. Nejsou samozřejmě špatné, ale člověk musí počítat s tím, že to je vždycky něco za něco. To samé jako třeba u celého roku.
1: Hele, nemůže se stát podobně třeba jako u mobilních telefonů, že sice koupím značku, ale ona stejně je vyrobená, nebo minimálně část těch výrobků je jako z Číny. Tak není to i u těch značek, že je to sice známá značka, ale stejně jim to někde v Číně vyrábějí?
2: Může samozřejmě být, zase na druhou stranu na každé té pneumatice, když si ji člověk koupí, dá se tohle to najít. Není to většinou úplně nějak jako směrodatné, ta výroba už je dneska všude jako hodně pokročila, takže nemusíme úplně v tom dělat nějaké jako drama, ale ano, určitě to tak může být.
1: Igor, co se týče kvality těch pneumatik, ta Čína, je to srovnatelné dneska s těma světoznámýma značkama, nebo opravdu musím očekávat, hele, jezdím na Číně, dobrý poměstě mi to stačí, ale nahory radši něco lepšího?
3: Tak za mě pořád je to trošičku jakoby rozdíl, protože ta premiová značka, budeme zmiňovat ty nejlepší Michelin, Pirelli, Bridgestone, jo, jsou prostě pořád ještě kvalitou někde jinde, ale záleží na člověkovi, v jakém autě jezdí a podle toho, jaký má budget, jak se říká, jo, tak si koupí prostě pneumatiku. Někdo na to lpí, na značkové pneumatice, někdo prostě ne.
1: Zažili jste třeba takový extrém, že přijel majitel nějaké káry za 4-5 mega a chtěl čínskou pneumatiku, anebo naopak přijel někdo s Felicí a chtěl tam něco jako značkového, protože prostě potřebuje?
3: No, tak v poslední době jsem zaregistroval, že starší pán si kupoval Pirelky, doslova opravdu jakoby možná ceníkově nejdražší v tom rozměru, který si tam prostě mohl montovat. Takže byla to obyčejná Felicie. Mm-hmm. Ne obyčejná, ale prostě ta starší.
1: A opačně někdo s nějakou opravdu károu za X mega?
3: Taky jsou lidi, kteří prostě si koupí opravdu čínskou pneumatiku i na Q7 a takové velké auta, Mercedes, jo, ale těch je možná spíš jakoby míň.
1: Je to z toho důvodu, že opravdu ta čínská pneumatika je levnější a ten člověk, byť má takovouhle zdrahou kráru, tak má třeba hlouběji do kapsy, řeší, jestli natankuje o 50 levněji, nebo jezdí nějak ekonomicky třeba, tak hledí na tu pneumatiku.
3: Samozřejmě, když už si člověk koupí nějaké auto, které stojí, já nevím, 2,5 milionu nebo něco, tak by asi měl počítat s tím, že ta kvalita, že tu kvalitu prostě musí dát i do toho obudí, jo, takže za mě si myslím, že tam by to mělo být i v těch pneumatikách.
1: Mm. Za chviličku probereme vlastně rozdíl mezi zimní a celoroční pneumatikou. Ty letní dneska pomineme, protože vlastně to nemá smysl se o nich bavit, když budeme sundávat z toho auta. Takže jaký je rozdíl vlastně koupit celoročku, koupit zimní? Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Mašinérie.
1: Nedělní mašinérie s Martinem, dnes s mými hosty Matěj a Igor, povídáme si o pneumatikách, o přezouvání. Pánové, ještě jsme nenarazili úplně na to zásadní, a to je, když jsme se bavili o typech těch pneumatik celoroční, nebo zimní, nebo letní, tak letní vyřadíme, bavíme se o celoročkách nebo o zimních pneumatikách. Celoročky bych řekl, že je v poslední době docela velký boom a hodně lidí je kupuje. Co byste vy jako odborníci doporučili? Je to fajn volba, nebo pro koho jsou vlastně celoročky určené?
2: Je to zase prostě člověk od člověka. Já sám osobně třeba teďka mám celoroční pneumatiky, používám je, řekněme, roka půl třeba. A z toho pohledu té minulé zimy, kdy i přesto, že jezdím práce domů, tak mě potkal zrovna celkem velký sníh a na té celoroční pneumatice je cítit, že to fakt není úplně ono.
1: Jaký je vlastně rozdíl, když se na to podívám, na tu pneumatiku, mezi klasickou zimní pneumatikou a tou celoroční? Poznám to první pohled podle toho designu, nebo jak se to řekne, design. Podle designu, že tohle je celoročka.
3: Dá se to znalí mechanici už prostě rozeznají jakoby rozdíl mezi celoroční a zimní, protože ty bloky, které jsou prostě na té pneumatice, tak jsou prostě jinak uspořádány a jinak prořezány a prostě tam ten vizuální ta vizuální stránka jde vidět.
1: Mm-hmm. Ona je označena také tou značkou, to jsme si možná neřekli, jak poznat zimní pneumatiku. Pokud tomu nerozumím, nepoznám ty designy jednotlivé, tak ta zimní vždycky má nějakou značku.
2: Přesně tak, u těch zimních pneumatik je důležité, aby na sobě měli M plus S, to je hlavně důležité teda pro Česko jako takové, kde tohle kompletně stačí. Zároveň je tam potřeba ideálně pro to zahraničí a jakékoliv další jízdy mít i takový piktogram, což jsou vlastně hory, ve kterých je vyobrazená malá taková zimní vločka.
1: A co je zajímavé, tak ty celoročky to mají, takže oni vlastně splňují tu podmínku té zimní výbavy, pokud mě zastaví policista a je tam třeba značka zimní výbava, nebo bude sníh a po 1. listopadu prostě musí mít tu zimní pneumatiku. Komu byste doporučili celoročku? Kdo je takový ten typický cílový zákazník?
3: Tak na ty celoroční pneumatiky se spíš ptají lidi, kteří možná jezdí, jak se říká, okolo komína, městský provoz a tak dále. Takže možná tady tahle sorta lidí. A na tu zimní prostě lidi, kteří jezdí víc na hory, do hor, do zahraničí a tam, kde prostě tam si to ta situace vyžaduje.
1: Napadá mě, proč vlastně si pořídit celoročku, že ušetřím za to přezouvání, protože ona mi slouží celou dobu. Na druhou stranu ona se asi rychleji sjede. Pokud střídám dvě sady pneumatik, letní, zimní, tak mi vydrží v součtu třeba 6 let a ta celoročka jenom 3 roky. Říkám to správně?
2: Dalo by se říct, jo, je vždycky pravda, sjede se to samozřejmě rychleji, záleží, jaká značka té pneumatiky to samozřejmě je, ale v tom obecném důsledku vždycky je to o tom, jak ten člověk jezdí.
1: Mm-hmm. Napadá mě, dá se na celoročku použít normálně řetězy?
3: Určitě, na každou pneumatiku.
1: Nevadí to ničemu?
2: Ne.
1: Je mi třeba napadá, já ani neumím nasadit řetězy, nikdy jsem je nepoužil, naštěstí jsem měl vždycky to štěstí, že i na těch horách, když jsem jel, tak nakonec tam bylo jenom mokro na té cestě, takže v tomhle tom je to úplně jedno, jestli mám zimní, dá se možná i na letní použít.
3: Samozřejmě.
1: Byť by to byl teda sebevrah, kdyby jako na letní pneumatice směrem do hor. Za chvíličku se podíváme vlastně, jak bude probíhat to přezouvání, kde se objednat, jak dlouho to trvá a mě třeba zajímá vyvažování, tak rozhodně s námi zůstaňte a počkejte se na to.
0: Posloucháš Fresh Radio.

0: buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio
1: CZ.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Memeno Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
2: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Fresh Radio.
0: Fresh.

0: Mašinérie.
1: My jsme Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem. Dneska také mý hosté z KNK Pneu. Kluci, budeme si povídat o tom, protože, jak jsme zmiňovali už dneska několikrát, blíží se sezóna přezutí. Vždycky přezouváme na jaro. Dokonce si pamatuju, že Fresh Radio u vás bylo na obou pobočkách a nabízeli jsme těm lidem, co stáli v těch frontách, kafíčko, croissant a tak dále. Dokonce jsme se živě spojovali, tenkrát jsem vysílal siestu a naše vedení bylo na místě, takže víme přesně, jak to tam fungovalo. Ale pojďme si to zopakovat a přece jenom trošku je jiné to letní přezouvání, kdy mám pocit, že ti lidé mají jako více času, protože když budu jezdit na těch zimních o 14 dnů díl, tak mi vlastně nic netlačí a až budu mít čas, tak tam zajedu. Když to zimní přezutí, vlastně jsme limitováni datumem 1. listopadu a kolikrát napadl sníh i dřív. Mám dojem, že dokonce v Tatrách už nějaký sníh leží. Jak to u vás funguje? Můžu se nějak objednat nebo přijedu prostě naslepo, vystojím si frontu? Pojďme se bavit o té jakoby topové době, kdy opravdu je ten nápor největší. A kdy ho čekáte případně?
2: No, tak čekáme ho, že už se tak nějak blíží. Ty poslední 2-3 týdny teďka, těsně před tím listopadem, tak očekáváme, že ty návaly začnou být větší, zákazníci samozřejmě začnou jezdit, ale je to individuální. Máme variantu, kdy se může člověk objednat, je to vždycky na každou celou hodinu, od těch 8 vlastně do 4. Zároveň potom máme i možnost, člověk normálně přijede, nemusí se nějak objednávat, volat dopředu, vyčká si aktuální frontu, přezujeme ho na počkání. Těch přezovacích stanic je tam 7.
1: To znamená, u vás v Šenově, teda přesně. Pojďme říct, máte pobočku v Šenově, to je, když se jede z Havířova směrem do Ostravy, tak po pravé straně si na Šenov a přímo to jde vlastně vidět od hlavní cesty. A pak máte druhou pobočku, která je Hrabůvka, Vítkovice, jak je Vítkovický hřbitov, tak ano, po pravé straně, když se jede jubilejní kolonie, tam je a Ostraváci určitě znají, ano. Tak tam máme kolik teda těch stání?
2: Tam jich 5.
1: Tam jich je, takže 7 versus 5. Co byste doporučili? Je lepší se objednat anebo přijet prostě naslepo a vystát si třeba 2 hodinky frontu?
2: Záleží, jak to chce ten člověk prostě. Jestli má ten čas, nepotřebuje se objednávat, vyčká si to, klidně ať přijede. Jestli jsou to lidi, kteří potřebují nutně za jednu danou hodinu přijet, obout, zmizet, lepší se samozřejmě objednat. Ale těch míst tam není úplně dost. Máme to jenom na to jedno stání, takže je důležité, aby lidi nějakým způsobem předvídali a nedělali to všechno na poslední chvíli. Mm-hmm.
1: Když už teda se rozhodnu na poslední chvíli, zjistím, že jej dá zítra má sněžit. Já mám letní, pojedu teda přes zout. Dostanu se do té špičky, jakoby. Jak dlouho si postojím v té frontě?
3: No, tak z mých zkušeností si myslím, že nejdelší čekací doba byla nějakých 4,5 hodiny.
1: Ale to byl už teda extrém, nebudeme nikoho strašit.
3: Ano. Možná, že někteří čekali i díl nebo něco, ale nebudem to tady.
1: Matěj, dá se třeba nějaký kávamat, máte tam, že když teda tam stojím 4 hodiny, může být chladno, nechci celou dobu topit, tak si dát aspoň teplé kafe nebo nějaké občerstvení?
2: Určitě máme vevnitř velice pěkné zázemí, to znamená, zákazníci můžou vejít dovnitř, dají si tam kávu, dají si například i bagetu nebo nějaké sladké z automatu, které máme. Po případě, pokud chcou, můžou se tam prostě na chvíli usadit, je tam samozřejmě teplo, nemáme tam zimu stejně jako venku v autě.
1: Máte tam nějakou prodejnu, kde třeba máte vystavené nějaké pneumatiky nebo disky, že by se člověk podíval, koho to zajímá, ano, co tam máte pěkného?
2: Na obou pobočkách dá se vlastně, když se člověk podívá dovnitř, přijde na tu prodejnu, máme tam vystavené pneumatiky, máme tam memorabilie, máme tam různé ozdoby, takže je tam na co koukat.
1: Možná důležitá informace, jdu přezouvat a nemám pneumatiky své. Buď jsem je dojel, nebo jsem je nikdy neměl a budu i kupovat. Je dobré koupit třeba na e-shopu a pak přijet a vy mi to vyměníte, anebo přijet, poradit se s vámi a koupit to, co máte na skladě na té prodejně.
2: Pokud si je člověk jistý, může si je objednat, má je tam samozřejmě zarezervované a tím pádem už jenom přijde, řekne nám číslo objednávky a můžeme na tom nějak...
1: A nasadíme a jede tak. To.
2: A nebo pokud se chce pobavit a fakt zajímá ho to, neví přesně, co koupit, je takový váhavý, může přijet, může si to s náma prostě vybrat.
1: Igore, zásadní otázka. Je spoustu lidí, kteří přezouvají doma, protože mají normálně třeba zimní plecháče versus letní elektrony. Doporučuješ tuhle variantu, aby se vyhl tomu pneu servisu?
3: Tak samozřejmě spousta lidí to dělá, nechcou čekat ve frontě, jo, ale já bych doporučoval každému, který tady tuhle věc prostě bude dělat, si nechat mimo sezóně ty kola prostě dofoukat, převážit, dofoukat, potom si stejně musí zkontrolovat sám, takže a k tomu musí mít kvalitní nářadí, samozřejmě.
1: Což doma samozřejmě neudělám. Za chviličku se podíváme na to, jak vlastně probíhá to samotné přezouvání vás pneu servisu, co všechno čekáte, jak dlouho to trvá a tak dále. Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie.
1: Mašinérie s Martinem, dneska na téma pneumatiky a teď momentálně asi, Igore, to bude hlavně tvoje doména, protože mě zajímá, jak to konkrétně vypadá. Odstojím si tu frontu, stojím před těma vratama, kdy už jsem se dostal na řadu, co se děje dál?
2: Takže zákazník prostě najede k nám na zvedák, následně se zvedne auto, sundají se prostě kola, no a začne samotné přezouvání.
1: Mě by zajímalo, protože dneska spoustu lidí používá takové ty bezpečnostní šrouby, aby to nešlo jednoduše ukradnout. Co když ten člověk ztratí, ořech se tomu říká?
2: Ano, ano.
1: Co když
2: neboli,
1: ho ztratí?
2: Neboli bezpečnostní nadstavec, je toho spousta těch názvů.
1: Nemám ho. Zapomněl jsem ho doma, ztratil jsem ho, tak přijel jsem k vám, vystál jsem si 4 hodiny frontu a zjistím, že to nemůžu přezout.
2: Tak někdy přijde to štěstí, že se to dá prostě eliminovat, že se to kolo prostě sundá, ten bezpečnostní šroub se demontuje, ale někdy se stane, že prostě nejdou, že nejsme na to vybaveni, takže s tím asi se potom nedá nic dělat.
1: Musí ten člověk musí možná do nějakého autorizovaného servisu, kde mu pomůžou, jestli mají nějaké náhradní sady.
2: Spíš tam, kde jsou technicky na to lépe vybaveni než my.
1: Fajn, sundáme kola, přehodíme pneumatiky, nebo případně máme nějakou náhradní sadu těch kol a jdeme vyvažovat. Nebo je tam ještě nějaký mezikrok?
2: Ne, tak samozřejmě, že pneumatika se sundá stará, nová se namontuje, musí se nafoukat.
1: Víš, co mě vždycky fascinovalo, jak vy jako nasazujete tu pneumatiku, tak vy to takovým jako nějakým olejem namažete, nebo co to je?
2: Není to olej, je to mýdlo. Je to vlastně jakoby takové mazlavé mýdlo, kterým se mažou patky tak, aby prostě sedla na ten disk.
1: Fajn. Pak to nafoukáte, to vždycky tak pěkně jako pumpne, jo, nebo lupne, střelí to a jdeme vyvažovat.
2: Ano.
1: A zkus mi to vysvětlit, co to vlastně je.
2: Takže vlastně to kolo se nasadí na vyvažovačku a prostě se musí dát do nulových hodnot, jak statické, tak dynamické. Takže tam už to za nás dělá prostě ten samotný stroj, akorát my to musíme prostě umět řádně upnout a nastavit.
1: Jsou samozřejmě plechové disky, tam jsem si všiml, že vy to jakoby zaháknete za hranu toho disku a potom jsou elektrony hliníkové a tam se to lepí.
2: Tam se to lepí, ano. Tam se vlastně ten disk musí řádně očistit, minimálně oškrábnout, tak aby se nepoškodil samozřejmě. No a potom vlastně odmastit a následně se nalepí požadované závaže.
1: Prosím tě, když já tam přijedu, to kolo už je starší, tak už má na sobě nějaké závaží. Musíš ho sundat a pak ho dát na tu vyvažovačku, anebo zkusíš to, co tam je a potom to jenom jakoby koriguješ, něco sundáš, něco přilepíš.
2: Přesně jak si řekl a podotknul, to starší závaží se musí sundat. To kolo se prostě musí být čisté, než se nalepí nové závaží.
1: Máme vyváženo, myslím si, že to, jak poznáš, že to kolo je špatně vyváženo, že bys to třeba nepřevažoval, byla to nějaká sada, že jsi to jenom přehodil z auta na auto, má to nějaký zásadní vliv potom na řízení, na nápravy?
2: Samozřejmě, starší kolo se musí prostě na té vyvažovačce roztočit a následně se jakoby zjistí, jestli to kolo je nebo má nějaké nevývažky, nějakou špatnou hodnotu a proto se musí jakoby dovažovat na ty nulové hodnoty.
1: Jak je to z ventilky? Měníte vždycky jakoby preventivně i ten ventilek nebo necháváte původně, jenom kdyby jste viděli, že nějaký špatný třeba?
2: V zásadě od výrobce, nebo výrobce doporučuje co 2 roky měnit ten ventilek.
1: Tyhle, já vůbec nevím, jak mám starý ventilek na autě.
2: No, to bys měl, protože
1: Má to nějaké jako výrobní číslo, kde se to dá zjistit, jak je starý? Nebo?
2: výrobní číslo ne. Výrobní číslo ne, ale je to prostě pryš, která prostě tyří a prostě ta kvalita toho ventilku se může prostě...
1: A je třeba jako nějaký značkový dobrý ventilek a nějaký no-name Čína? A nebo je to vlastně u toho ventilku úplně jedno?
2: Ne. Tak rozlišují se ventilky klasicky pryžové, jo, a potom jsou takové ty šroubované, které jakoby vydrží víc. Jsou jakoby designově pěknější, vypadá
1: tak, jako že přijedu někam
2: na hliníkových kolech a je to jakoby takové pěknější.
1: Přijedu na nějaký tuningový sráz, ale já tam mám jako lepky, jo. Dokonce jsem viděl svítící ventilky nebo čepičky.
2: Ano, to,
1: nevím, jestli to může být.
2: To
1: teda
2: jsou jenom čepičky, které prostě udávají barvu, buď zelenou nebo červenou, a ta následně jakoby vizuálně říká, jestli je to kolo podhuštěno nebo není. Nebo,
1: jo,
2: nebo správně nahuštěno, ano.
1: Aha. Mhm. Fajn, nasadíme na auto zpátky. Ano. Můžu u vás schovat ty použité, tu druhou sadu, vlastně, kterou nepotřebuju?
2: Ano, firma disponuje i tady s tím. Celoročně může zákazník u nás si nechat uskladnit pneumatiky neboli kola celá, takže je ta možnost.
1: Takže přijedu na jaře, opráším, nasadíme, nafoukáme a jedeme.
2: Přesně.
1: No, možná, že vaše služby využiju.
0: Posloucháš Fresh Radio.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
8: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
10: Buď fresh!
11: Fresh!
10: Fresh Radio
11: CZ!

0: Mašinérie!
1: 14 minut nás zbývá do 19. hodiny, to znamená, že dnešní Mašinérie přišla do samého finále. Igor a Matěj byli mými hosty z K&K Pneu. Povídali jsme si, já si myslím, pánové, že snad jsme zmínili všechno, co se týče pneumatik.
2: Za mě možná bychom mohli ještě zmínit nějakou tu rezervu nebo rezervní kolo.
1: A vidíš to? To je dobrý nápad.
2: S čím se člověk prostě určitě asi někde na cestě setká. Taky nejsou to radostné někdy chvíle.
1: No tak kdo by chtěl jako defekt.
2: Samozřejmě, jo. Nebo někde v zimě prostě čekat někde hodinu a prostě mrznout a než přijede nějaká asistenta.
1: Ale já ti řeknu svůj příběh. Jel jsem tenkrát někde z akce z Jižní Moravy, ještě jsem měl za autem přívěs. A chytil jsem defekt někde u hranic na Moravě, na D1 přímo, jo. A to byl defekt takový, že ta pneumatika byla úplně jako rozšlehana. Jo, to byla prostě šluska, na to jakákoliv opravná sada by mi nepomohla. Samozřejmě neměl jsem klasickou rezervu, takže jsem volal domů, ať mi dovezou zimní kolo právě z toho auta, takže než přijel soused, tak mezi tím zavolal policii, ať mi označí, pak přijela taková ta šipka, ať mě někdo nesrazí. Možná 2 hodiny jsem tam strávil, jo. No. Tenkrát jsem se jako byl do hlavy, že tu rezervu nemám. Jaký je pohled odborníků na tohle? Proč oni dneska tak strašně jako prosazují ty opravné sady, když v podstatě oni jdou použít jenom omezeně? A ještě to musíme umět.
2: Tak to už je asi věc někde někoho jiného, nebo spíš automobilek, které prostě tady tuhle věc prostě už do normální klasické výbavy nedávají, nebo se nedá vmontovat. Ona třeba, nebo to rezervní kolo jde sehnat, dá se prostě používat, jo, ale tamto místo a umístění na tu rezervu prostě už ty automobilky dneska asi nedělají.
1: Já třeba mám ještě, že tam je klasická ta díra, akorát je tam prostě jenom nějaké nářadí a právě ta opravná sada. Pak si pamatuju, byla jednu dobu jako móda, že byly ty rezervy takové jako poloviční, takové jako směšné kola, jsem tomu říkal, jo? Že to nebyla plnohodnotná rezerva, ale bylo to takové nějaké dojezdové kolo, nebo jak se tomu říkalo?
2: Ano, je to vlastně jakoby, jezdit se na tom jakoby prostě může, samozřejmě je menší, ale musí se jezdit opatrně.
1: Když třeba chytnu defekt, opravím ho nějakým knotem, normálně to jakoby spravím, nafoukám, může na to normálně dál jezdit, anebo by bylo dobré jako hned zajet do nějakého pneuservisu, třeba stane se mi toho víkendu, tak v pondělí, ať mi to minimálně zkontrolují, anebo radši tu pneumatiku vyměnit.
2: Ano, tak v tomhle případě, pokud je člověk zručný a umí s tímhle zacházet s tím knotem a prostě opravit si ten defekt jakoby na cestě, tak samozřejmě a dofouká si pneumatiku, jo, a může potom dál jakoby pokračovat v tom asi.

0: jakým způsobem zjistit, my to, my to dáváme prostě do takové norné kádě, kde je voda, samozřejmě, tak tam už se prostě ten vzduch projeví, takže tam už je potom problém. No, mm-hmm. Tam už člověk musí, já nevím, si vzít nějakou minerálku nebo něco sebou a prostě polívat tu pneumatiku tam, kde to prostě asi bude.
1: Napadně na tě, vzpomeneš si na nějaký nejkuriozetnější předmět, který si našel v pneumatice, která způsobila ten defekt?
0: No, tak budeš se divit, ale byl to třeba dámský podpatek.
1: To je hodně jako zajímavé. Pánové, náš čas se dneska naplnil 10 minut do 19. hodiny. Díky vám moc za návštěvu, ať zvládnete ten nápor, protože jak jsme se bavili, zhruba za 14 dnů vám to začne a těch lidé budou k vám jezdit. Rozhodně doporučuji, jste úžasná firma. Možná připomenu, že jste i naším dlouhodobým partnerem, co se týče dopravního zpravodajství, protože vy nám ho sponzorujete. Děkujeme. Mějte se krásně.
2: Taky děkujeme a taky se mějte krásně.
0: Taky, mějte se krásně.
1: No a my se uslyšíme v úterý a ve středu v siestě, ta bude výjimečně už od 11. hodiny, anebo v příští Mašinérii v neděli po 17. hodině. Do té doby se mějte krásně a kolám hodulů. Fresh Radio.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
9: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava.cz.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypust z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
13: MDMA terapie. Ondřej Houska Med a Petr Košťál.

0: Nedělní večer vás od mikrofonu Fresh Radio zdraví Petr
1: a Ondra, ahoj. A to byl takový trochu polovtip.
0: Ale samozřejmě jsme tu my dva a s náma pořád MDMA terapii, tak doufáme, že následující dvouhodinovku se nebudete s naším rádiem a s naším pořadem nudit a užijete si to stejně jako my.
1: Ano, ano, na Fresh Radio MDMA terapii neděle začínáme.

0: No a my jsme vás s tímhle setem vzali do trošku jiné země, úplně do... Kam jsme vás to vzali, Ondro?
1: Prosím tě, je to Luxor, Egypt. Je to přímo z údolí králů, nahráváno toto.
0: A jsou to Artbatti. Ne, počkej, Adriantic Q.
1: Ano, správně.
0: Adriantic, pardon. To je to samý, malinko podobný. No a každopádně je to sluncem zalitej set, úplně parádní, což nás bude bavit první hodinu a na druhou hodinu. Máme něco jiného.
1: Já tady koukám na obrázky vlastně z toho natáčení a muselo to být opravdu úžasný.
0: Myslíš videa?
1: Video je co? Je to jenom
0: obrázek. Ano, FPS. Ano, jsou to. To je jedno. Bavte se.

0: No, jak jsi s Ondrou dneska všimnul, tak trochu cestujeme a budeme dál cestovat.
1: Ty máš připravenou nějakou zvukovinu třeba?
0: Cévkovinu ne, ale zvukovinu.
1: Zvukovinu.
0: Chujovinu.
1: Ohledně hudby a cestování.
0: Ano, ano, samozřejmě. Má to vždycky společného něco s hudbou. A jelikož teďka jsme u 3,5 tisíce let starého chrámu. Alpe de Hues, ne, pardon, to je jedno. Jsme u starého chrámu s Adrian TQ.
1: No tak to jsme v Luxoru u chrámu Hatshepsut.
0: Hatshepsut. To zní trochu japonsky. Hatshepsut.
1: Mě by zajímalo, jak to vyslovují ty Egypťani.
0: To asi nezjist. Pozvem si příště Egypťana.
1: No ne, tak třeba by to dal ten, že jo, translator od Google.
0: Asi jo, ale nejsem si úplně jistý, jestli by to nemělo.
1: Umělá inteligence by to určitě dal.
0: Dej pokud, že to umělá inteligenci.
1: No, že bychom se nechali namluvit.
0: Jo, a to mám vlastně další téma. Potom k tvý písnice z pekárny doktora Housky.
1: Taky bude.
0: Že opravdu se to posunulo už teď na úplně nejinou úroveň s tím, jak se vyvíjí umělá inteligence.
1: No určitě.
0: Ale to probereme dál. Každopádně budeme cestovat. Budeme ještě cestovat, máme zvukovinu, máme pekárnu, máme vlastně všechno. A dokonce nám tady poběží i kvíz.
1: Ne, už běží.
0: Už běží, dokonce.
1: Od začátku pořadu, když se podíváte do svých mobilních zařízení.
0: Aktualizujte si aplikaci.
1: Ano, musí být aktualizované. Ale věřil bys tomu, že některé, to jsem si všiml už jako třeba, u Apple to tak není, ale u Androidu jo, tam opravdu někteří uživatelé nebo posluchači mají opravdu hodně staré verze naší aplikace a tam nefungují normálně ani zprávy, natož nějaký chat a natož nějaký kvízy a to. Jasně. Takže otevřete si aplikaci, máme tam kvíz, který poběží do konce pořadu, už od začátku běží. Pro tu srandu vyplňte nám ho a my třeba na Facebook z toho uděláme nějaký výtažek po skončení pořadu.
0: Tak napiš, no to je jedno, to probereme později. Takže pokračujeme dál. Adrian TQ, Luxoru, MDMA terapie na Fresh Radio v neděli.

0: Tak, my jsme se s Petrem během teďkom chvilky bavili o naší nový verzi aplikace, která přidává emoji reakce do našeho chatu.
1: Srdíčka pro všechny.
0: Jo, srdíčka a mračouny a hovínka.
2: A hovínka.
0: Jo, hovínka.
2: No, pokračuj.
0: No, a já se dívám, hele, vím, že Apple byl schválený třeba za 2 dny. Aha. Huawei den potom.
2: Dobře.
0: A dneska máme kolikátého? 27. tuším, nepletu se?
2: 25.
0: Ne, 7.
2: A 7. pardon.
0: A já koukám, že pořád probíhá u Google na Androidu kontrola. A teď pozor, jo. A aktualizace byla vydána 15.9.
2: Dobře.
0: Co tím chci říct?
2: To by mě zajímalo, no.
0: Ať jdou do píp.
2: Takže máš něco proti Androidu?
0: Ne, mám něco proti Google už, protože nejsou schopný zkontrolovat aplikaci a vydat ji do produkčního stavu.
2: Tak jim napiš dopis.
0: Během 2 týdnů, jako.
2: Tak jim napiš rozčílený dopis. Ne, dobrý den, ahoj, tady je Ondra.
0: Já bych jim tam právě musel poslat ty hovínka.
2: Dobře, posílejme hovínka Google.

0: No a přijde nám ještě host dneska, Ondro. Představ si to, bude to kdo jiný než náš. To se dozvíte.
1: No,
0: to se dozvědí. Jo.

0: MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio. Fresh Radio.
1: A dostáváme se ke zvukovinám a písničkám z dílny nebo pekárny doktora Housky a už dorazil náš host, ale moc toho nenamluví, takže v pohodě.
2: Necháme ho odpočinout a klimatizovat se v našem studiu.
1: Ano.
2: A ty chceš...
1: No počkej, já ještě bych chtěl teda... Ne, ty počkej, počkej.
2: Ty počkej.
1: Dobře, tak pokračuj.
2: Mi připomíná tu znělku, z čeho to bylo Lucky Lou, ne?
1: Jo, jo, jo. Může bejt, může bejt.
2: Může bejt. Ne Lucky Lou, to bylo v té hospodě.
1: To je jedno.
2: Drcul jsi mi dopiva.
1: Každopádně bych...
2: Ne, ty jsi mi drcul
1: dopiva. Poce ma zopakuj. Nech toho, vol.
2: Poce ma zopakuj. Dobrý, jdeme dál.
1: Každopádně máme tady našeho hosta. A my tady s Ondrou dokonce máme jednu výjimečnou chvíli, kdy máme oba dress code. Oba máme úplně stejný, ale na chlup stejný triko. I monterky. Nebo kalhoty.
2: Je to pravda. Trenky doufám máme každý jiný. Ale já jsem si myslel, že že bude zvukovina.
1: Počkej, zavolám tvojí ženě. A bude zvukovina, ano. A naše zvukovina se vlastně týká celého dnešního pořadu. A je to o cestování a hudbě. Já jsem dneska si připravil věc, která je, nebo obsahuje nejextrémnější místa světa ohledně koncertu a DJ setu. Kdy to jako, my jsme se bavili o Circle, teďka koukáme právě na Luxor a GMTQ.
2: Ne,
1: a...
2: koukám jenom já, všichni posloucháte.
1: A mluvím já. A vlastně úplně taková ta nejvíc extrémní věc, která by mohla být v zvukovinách, je, že v roce 2013 odehrál Metallica koncert v Antarktidě pro 120 vědců a výherců soutěže. Kvůli pravidlům na ochranu antarktické přírody hráli bez ozvučení a publikum všechno slyšelo jen ve sluchátkách.
2: Na Antarktidě.
1: Na Antarktidě, ano. A
2: vlastně, no to si tady mohli udělat v Horní Dolní.
1: Opačnej systém.
2: Dobře.
1: Opačně, slyšeli jste ten pohled? Ano. A opačný systém nabídli Jamiroquai. Známe Jamiroquai?
2: Jasně.
1: Skvěle. A v roce 2007 hráli na palubě Boeingu ve výšce 35 000 stop. Ondro, ty to připočítej, já to neumím. A o dva roky později Black Eyed Peas přetrumfli a hráli ve výšce 41 000 stop.
2: No počkej, teď už mi to zajímá. Hele, přišel host, vyndá telefon.
1: Přesně, a každopádně pak máme Circle.
2: Počítej.
1: Máme pak Circle, který se vlastně zabývá tím, že dělá ty sety na těch výjimečných místech. A tady Blaze hráli ve vyhlídce Jaguar de Midi o Chamkois.
2: No vůbec mi to nepřekládej.
1: Asi tak ve 4 kilometrech pod Mont Blancem. Francie je asi jako geniální. No a pak máme Adrian TQ, který posloucháme dneska. Zuhurály v japonských Alpách, v Havakubě, Iwake v roce 2020. A Above Beyond hráli v kolumbijský Guapie v roce 2021 na obří skále Piedra del Peñol. A tím bych asi... Ještě máme přírodu, ikonické stavby. Nina Kravitz hrála v poprvé v Eiffelově věže v roce 2018. Karl Cox hrál na zámku Chambord ve Francii v roce 2018. Boris Brejcha, skoro soused Němec, že jo, Berlína, hrál na zámku Fobbenbamble. Ježiš.
2: Pani to nevyslí.
1: Možná tu francouzštinu vynechám už jenom z respektu k tomu krásnému jazyku.
2: No, mě moc krásně nepřijde.
1: A bylo to teda v roce 2018 v Grand Palace v Paříži 2019. Cože? Dobře, tohle informace je milná, pokračujeme dál.
2: Hele, 41 tisíc stop rovná se 12 kilometrů, což je běžná cestovní výška dopravního letadla.
1: To není úplně... Ale odehrál někdo někdy set na mezinárodní stanici vesmírný?
2: Nevím, ale tohle podle mě běžně.
1: Každopádně jich chtějí poslat k zemi, takže asi... A náš host by tam byl docela dobrý, ten by to zahrál na tu kytaru, na ukulele.
2: Zeptáme se potom našeho hosta. Co mi, pekárnu, nebo jdeme dál?
1: Jedeme dál, pokračujeme ještě setu Adrian Tikiu s údolí z Luxoru z 3500 let starého, od 3500 let starého chrámu a myslím si, že je čas.
2: Cítíš jak hat, ale nevím na co.
1: Je čas.
0: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.
1: No a máme tady skvělou pekárnu našeho doktora Housky.
2: Nevím, jak jsi přišel na to, že je skvělá, ale mám ji tady připravenou.
1: Věřím tomu, že je skvělá, ale každopádně bych chtěl ještě předtím hodit suvku. Protože my jsme se vlastně bavili o AI, o hudbě,
2: já jsem tomu taky chtěl něco říct mimochodem, ale povídej.
1: No tak vydrž. A já jsem se trošku dřív zabýval tím, že jsem skládal hudbu v Abletonu. Což je produkční program pro producenty, blablabla. A ty vlastně děláš Suno, což je věc, která je na webu, napíšeš prompt a ono to vyprodukuje písničku, ty si s tím hraješ, mástruješ to, nepokračuj. Já vidím, že mácháš
2: rukama. Může to dělat úplně každý, jsem chtěl jenom dodat. To je
1: ano,
2: všechno.
1: Ale já jsem k tomu chtěl dodat, že do Abletonu teď pustili umělou inteligenci. Takže do produkčního programu, který jako je neomezený tím, jak to jako funguje, a to jsem teďka koukal ještě na rozhovor s jedním, s producentem z jedný známý kapely, tak já je nevěří, protože nemá ten sluch, nemá ten detail a i když třeba to by to zní jako skvěle, jako hudebně podaný, skvěle jako by vymástrovaný, produkovaný, tak to nemá ten cit, nemá to ten feel. Vždycky poznáš písničku ze Suna, vždycky.
2: Já ji poznám 100% vždycky, i když teď se dostáváme do té fáze, do které jsem se chtěl dostat až druhou hodinu, respektive o tom něco říct.
1: Stačila teda na to druhá hodina.
2: Protože ty jsi takom zakousl do toho schnilýho jablíčka takovým způsobem, že já jsem dokonce byl nucený v rámci naší vstupky z pekárny, která Housky, tam zakomponovat něco, abys vůbec poznal, že to je umělý inteligence.
1: Dobře, nechám se překvapit, těším se na to, neslyšel jsem to.
2: To není tento případ, to je to, co jsem si schoval až na druhou hodinu.
1: Dobře.
2: A teď mám pekárnu, která vyloženě zapadá do našeho pořadu, jakoby stylem, žánrem vůbec a co k tomu říct víc, pojďme.
1: No jednoduše, přátelé, já se těším, přátelé, posluchači, kamarádi, a já se moc těším.
2: Ne, teď je normální písnička zapadající do našeho žáku.
1: Na druhou hodinu, kdy nám Ondra ukáže právě, pustí tu písničku, aniž bych to věděl, a já na to musím reagovat.
2: Ale ty na to budeš reagovat, ale já doufám, že na to nebudu reagovat naši posluchači tím způsobem, že nás totálně
1: pošlou hovínka.
2: No, hovínka, no. No, uvidíme.
1: To uvidíme, tak jdem na to.
0: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.
1: A no, Ondro, jo, yes, je, je, je, ne, ne, ne, teď já, teď já. Yes, skvělý, melodický, krásný, záživný, citový, propjatý, ale víš co, nedám ti na to Bates Face. Odstraň z toho ty trendový prvky.
2: Jo, takhle. já si myslím, že je to posunutý dál, jinak mimochodem pro naše posluchače, který to zajímá, je to verze 6.0 a já mám už předběžný přístup k verzi 6.1 a mám připravenou ještě jednu písničku, kterou jsem s tím včera vygeneroval.
1: Dobře.
2: A vygeneroval tím způsobem, že ve stopách jsem si to udělal celý a celý jsem si to jakoby dotáhl ten master. Takže mi tam něco chybělo, ale k tomu se dostaneme dál.
1: To je až druhá hodina.
2: A to je druhá hodina a myslím si, že ani nezapadá do našeho pořadu, já jsem si to sunul, chtěl prostě vyzkoušet tu verzi.
1: Ty jsi tam dal zase nějaký pendulum
2: a... Ne. Tu preverzi prostě jsem si chtěl, tu 6.1 jsem si chtěl opravdu vyzkoušet a pak jsem si řekl, tyjo, a teď já bych to mohl vzít prostě do našeho rádia, jako, ano, nezapadá do našeho žánru, ale můžeme to zkusit. Každopádně, první hodinka je za náma.
1: A následují, co? Druhá hodina.
2: Následuje druhá hodina, takže...
1: Odbylo!
2: Po chvilce. Pomalé pauze reklamní.
1: Tak, těšíme se na vás.
2: Těšíme se.
0: MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.

0: máme tady druhou hodinu našeho krásného MDMA, teda Bena Fresh Rádiu, a Ondro, máš jiný vlasy?
1: Takže dobrý večer a zdraví vás host na Fresh Rádiu.
0: A náš tajemný host je náš kdokoliv jiný, no kdokoliv jiný. Náš host je náš Jirka.
1: Ty, já si připadám teď trošku jako ghost.
0: To seš i tak trochu na naší firmě, i když nemáš naše firmní oblečení, ale nevadí. Každopádně ghost. Je to pravda, protože Jirka byl u spoustu pořadů vysílání jako tichý host.
2: A nikdy nemluvil, tak teď má možnost.
0: Ho vždycky montoval světla nebo něco.
1: Ne, jo, prostě takový ten člověk, jako všichni ve mě věří, ale nikdo mě nikdy neviděl.
0: Takže jsi vlastně Bůh?
1: Vlastně.
2: Já jsem si vzpomněl na Lucky Lou, nebudu to vyprávět, jak to tam probíhalo.
0: Může
2: být. Co je vlastně Bůh?
0: Může být. Každopádně bych pokračoval na hudbě. Změnili jsme set, už to není Atlantic U z Luxoru, z Egypta, ale je to ten Licker někde z New Yorku, z parádního koncertu, takže pojďme na to.

0: A já jsem si vlastně vzpomněl na to, že jsme tady v této krásné trojici už letos zaznamenali pár akcí, kdy jsme jezdili stavět zvuk a dělali stage a světla, kde mě tady náš host Jirka šlape mi na hlavu, abych se naučil svítit.
1: Já mu nešlapal na hlavu, já mu po ní vyloženě skákal.
0: No, děkuju. Ale měli jsme tady takovou zajímavou příhodu, kdy jsme byli na Macháči tady s touhle partou.
2: Já bych jenom řekl, že jsme se všemi rádiemi okolo nás, samozřejmě kamarádi a v dobrý přátelské atmosféře.
0: Teď je to průhledný, ale myslíme to ze srandy samozřejmě. Máme rádi všechny lidi a v tomhle pořadu MDMA Terapy na Fresh Radio hlavně rozdáváme lásku.
2: Ano, a ty, já vím, co jsi chtěl zmínit, ale samozřejmě to je i v tím videu, takže to nemohčíješ.
0: Pusto.
2: Já tady mám takovou nahrávku.
0: Když jsme s Ondrou a s Jirkou tady byli na Macháči, dělali jsme zvuk a světla.
1: Ježíš, řekni to na rovinu, dělali jsme konkurenční rádio a uslyšíte to v té nahrávce.
0: Já to takhle nemůžu říct. Ty jo, já ne.
2: Ale to je strašně hezký, jako jo, to je první polovina.
0: Ondro, stopni hudbu, prosím tě, stopni hudbu a to video si poslechneme úplně celý, jak je od začátku. Je to druhý den, sobota, já měl tak 4 pivo.
3: Já jsem Patrik Pelta a zdravíme všechny z Rádia Kiss, naše kolegy parťáky z Fresh Rádia.
0: A to byla jedna z věcí, u který já jsem třeba jako nebyl, tohle zachyt s Ondra s Jirkou, někde možná Jirka taky ne. Jo, ty jsi měl tu sobotu,
1: ano, hodně alkoholu,
0: Ne, ne, ne, alkohol tady nepijem a neuznáváme, ale máme tady ještě druhou nahrávku s Ondrou, kdy jsme se opravdu smáli a video jsme posílali našemu vlastně produkčnímu ředitelu rádiu panu Turečkovi. Zdravíme, by the way, naše přátelé.
1: Hele, byl to Petře příjemný víkend. S váma je vždycky příjemnější, ale tohle byl taky příjemný víkend.
0: Je to pravda, já jsem vlastně v ten potom příjezdu potkal Zesku. A každopádně...
2: No ale to naši posluchači nevědí, je to jeho budoucí manželka.
0: Je to moje budoucí ex-manželka. Každopádně to video, kdy jsme nahrávali s Ondrou v FOHčku, jede právě teď.
4: Řekl vám tajemství, ty paradox dnešní akce, tamhle sedí Roman Anděl z Kus Rádia, no a samozřejmě tady hraje DJ Husko z Fresh Rádia.
2: Ano,
0: ano,
2: byl to
0: paradox, kdy za mnou přišel Roman Anděl a říká, tyjo, fakt, tyjo, ty tracky jsou jako parádní, to bylo odpoledne, já jsem si myslel, že to hrajou naši DJs a on to hraje tady DJ Huska.
2: Za prvý DJ žádný není, ale za druhý tak má tam být ticho, tak byl jsem pouštěl písničky. Ano. Ale takže tím chci říct, že nebudeme nikoho pomlouvat. Jsme všichni na jedné vlně, děláme zábavu hlavně pro vás.
0: Samozřejmě.
2: A vy sledujte v této chvíli naší aplikaci, kde už vám jede přes hodinu kvíz.
0: Ano.
2: Je to takový kvíz pro srandu. Ale my ho po vás chceme vyplnit a my ho pak vyhodnotíme nějakým způsobem a možná někoho kontaktujeme, protože tady ještě najdeme možná nějaký ceny.
0: Ano, a já bych možná k tomuhle ještě zdůraznil, že jestli někdo znáte Romana Anděla, pošlete mu to, nebo řekněte mu, že jsme tady byli zmíněný, protože já vyzývám Kiss Radio k nějaké společné zábavě.
1: Hele, bude sranda, tohle opravdu, jako my děláme zábavu pro nás a, nebo...
0: Dobře, já to vemu.
1: Já jsem mimo.
0: Každopádně, pokračujeme v MDMA terapii na Fresh Radio. Máme rádi všichni lidi, rozdáváme tady lásku, žádnej hejt. A jdeme na to, Ondro, pouštěj hudbu.
5: MDMA terapii. Ondřej Houska-Med a Petr Košťál.

0: MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.
1: A máme tady další vstup, skvělý vstup s naším hostem Jirkou a Ondru toho nechám stranou.
2: Mě upozadili.
1: Každopádně, Jirko, ty jako technik jezdíš spoustu času a hudebně strávíš jiný čas než třeba se svojí rodinou. Co na to tvoje žena?
2: Hele, jak kdy? Někdy mě má ráda, že vypadnu, někdy mě nenávidí.
1: A to jsou ty cykly v měsíci?
2: Občas. Ne, hele, není to tak, je to...
3: Ty myslíš periodu.
2: Samozřejmě, ale hele, není to tak, jo. Je to samozřejmě, akor v dnešní době je to o penězích.
1: Ano, všechny o penězích. Každopádně hudba je nejenom o penězích, ale i o cítění, lásce, pochopení. Že, Jirko?
2: Ne.
1: Jo.
2: Ne.
1: Jo.
2: Ne. Ne.
1: Jo.
2: Ne.
1: Jo.
2: A ne.
3: Hudba má být tvůj, ať je hudba tvůj lék.
1: Ne. Ani. Tak jo, každopádně vypni váš mikrofon, já svému jenom
2: smyslu. Ne, hele, je to obrovský skloubení tolerance, pochopení v rámci toho koníčka, který ho mám, který nás dneska i částečně živí. O tom to je.
1: Ano, dobře. Každopádně budeme pokračovat v setu Tilnikra, který byl někde z New Yorku, nevím, hezký, skvělý. A možná bych připomenul náš kvíz, který už běží od začátku našeho pořadu. Odpovídejte, aktualizujte aplikace.
3: Ano,
1: a věnujte se nám, protože my se věnujeme vám, tak se vy věnujte nám.
3: Zajímají nás vaše odpovědi na náš kvíz, protože ten kvíz je totální ptákovina a... My si to nějak vyhodnotíme a určitě vám dáme o tom vědět.
1: Skvěle. Takže pokračujeme v hudbě MDMA terapii na Fresh Radio v neděli, 2. hodina. Užívejte.

0: Každopádně máme tady druhou hodinu MDV terapie na Fresh Radio a blížíme se právě k té výzvě, na kterou já se těším celý pořád. A to je druhá písnička, nebo druhá věc z pekárny doktora Housky, která podle doktora Housky jako stojí za to.
1: Tak dobře, já to nějakým způsobem uvedu, což bych asi měl, ale...
0: Zvol si způsob draka.
1: A uděláme to mystický. Plus podkres. Já...
0: Dobře. Mám podkres?
1: Tak, výborně. My jsme totiž rozdělený na dvě etapy. Jeden pouští podkres, druhý písničky. My to máme jako komunisti, dělba práce.
0: Ano, studie je rozdělený na úkoly.
1: Ne. Co jsem chtěl, Petře, je to hlavně pro tebe, já si myslím, že naše posluchače to zrovna moc neosloví.
0: Tak počkej, já se rozhodnu
1: a budu rád, když...
0: Cože?
1: Budu rád, když třeba to někoho zaujme, protože ta věc vznikla na úplně předběžný verzi Suno, který jsem dostal přístup.
0: Ano.
1: A vygenerovaná, to je, ukazuješ na rum nebo na co?
0: Ne, ukazujem ten černý čaj.
1: Jo. A je vygenerovaná, pardon, je vygenerovaná v Suno 6 pre 1 asi.
0: A Indie,
1: ve stopách rozhodně. A
0: ano,
1: já jsem si to celý vlastně rozebral.
0: Dobře.
1: A ve zkratce, udělal jsem si to tak, jak bych si to udělal naživo při zvučení.
0: Dobře,
1: takže
0: ano.
1: Vynuloval jsem si
0: klasický. Zkrát to, jo?
1: Zkrátím. Vynuloval klasický šlapák, rozdělil jsem si ho na dva, tady jsem si dal ťavku, tady jsem si dal to, tam jsem si dal efektík, vrbl taky to samý.
0: Zkrát to.
1: Dal jsem si tam play. Dobře.
0: Udělal jsem to podle svého.
1: Udělal jsem si to podle svého a...
0: Zvukařského smyslu.
1: Já jsem vůbec jako říkal, to není možný, tu písničku nikdo nepozná, protože Suno musí být poznat. Tak jsem to nechal přegenerovat ještě a zakomponoval jsem tam naše hlavní rysy z našeho vlastně klasického pekárny.
0: Ano.
1: Kdy tam
0: ano.
1: Vlastně jedou vždycky ty samý riffy, protože to je ten žánr, je prostě specifický.
0: Že jsme se domluvili, že to zkrátíš.
1: Dobře, pouštím,
0: děkuji,
1: ale já nemám pekárnu, nevadí.
0: Tak já stahuju podkres.
1: Tak jdeme na to.
0: Ano.
1: A já nevím, která to je písnička.

0: musím teda říct, Ondro, že jak jsem milovník melodického techna a progresivu divu, tak jsem zároveň vyrost na Limp Bizkit, různých nu metalových kapelách a čuknul jsem si i k melodickým metalovým kapelám. A kdybych si měl vybrat, tak tohle jako, by to nebylo v tu chvíli, kdy mi řekneš, že to je AI, ale v tu chvíli, kdy já si myslím jako, že házel jsem hlavou tady dneska, házel jsem tou hlavou.
1: Hele, člověk znalý problému ví, že to je suno, ale prostě ohledně jsou tam momenty, kdy nemáš šanci to
0: nemáš šanci, ohledně instrumentu, ty přesný dvojšlapky. Ty
1: a prostě to je právě ten problém a to by nám mohl říct Jirka, který to poznal právě na těch bicích.
2: Hele, jako, ale takhle, je tam potřeba se na to jako kurevsky zaměřit, kde ty bicí jako v určitých...
0: Nemluvíme prostě v našem pořadu, Ana Jirko?
2: Už máme po 10. hodině.
0: To nevadí.
2: Tak když se tam na to opravdu zaměřím, tak tam bych byl schopnej to poznat. Ale kdyby mě to začalo hrát v rádiu, tak nemám absolutně šanci. Poslechnu si to rád.
1: A my jsme samozřejmě vybočili z tématu našeho pořadu, tak s tím zase
0: cestování,
1: samozřejmě
0: cestování po světě, hudba, koncerty na nejextrémnějších místech a tak dále a tak dále. Každopádně Metallica vyhrála na Antarktidě pro asi 120 vědců.
1: Metallica.
0: Ano, výborně. A každopádně tato věc, co spouštěl v první hodině písničku z Pekáry Nektora Housky, tak tam nebyl Bassface. Tady, kamaráde, bolej mě koutky, jak jsi mi tlačil dolů.
1: Ale možná to bylo tím, že jsem si to jako opravdu dotunil sám. Jak říkám, chtěl jsem tam opravdu ten virbl, to C-čko dotáhnout do toho dlouhýho plejtu, ale o tom se nebudeme mluvit s posluchačima, protože my vás máme bavit a nemám vysvětlovat. Fresh Radio.

0: nejčerstvější muzike. Fresh Radio.
1: MDMA. Terapie. Ondřej Houska-Med a Petr Košťál.

0: Každopádně máme tady půlku druhé hodiny.
1: To znělo divně, Petře.
0: Já jsem byl pořád v tom Jordánsku. A je to půlka druhé hodiny, kde tady máme našeho hosta Jirku. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Peťo.
0: A každopádně pojďme si trochu šáhnout do našich historií. Já jsem projezdil jako DJ, jako muzikant spoustu koncertů, spoustu festivalů, ale mě by teď zajímalo, Jirko, ty máš taky za sebou docela dost. Neříkám, že jsi vypal všechno.
1: On má dost určitě.
2: Ne, tohle ne.
0: Ne, chovám se profesionálně. A každopádně, co byla tvoje nejvíc extrémní akce, na jakém místě? Jako bylo to někde na horách, na Mont Blancu, nebo na Everestu stavěl prostě stage? Co bylo to nejhorší?
2: Co bylo to nejhorší? Hele, nejhorší pro mě bylo zážitkově a nebylo to extrémní místo. Byly to Domažlice a tenkrát jsem si sáhnul jako totálně na dno, když jsem to dal 36 hodin bez spánku. Jak se stavbou, s odbavením té akce, tak ještě s řízením domů a fakt to celé vyšlo na 36 hodin.
0: Jenom 36? Už možná předvěd teda.
2: Tak pojď.
0: No, no tak to my lidi, co jsme jezdili do studia 54, to byly další dny, kamaráde.
2: To je klidně možný a zkus to v tom zápřahu, který děláme my.
0: Jo, já jsem to nedávno zažil, to jsme ve čtvrtek odjeli a v neděli se zastavili.
2: Jo, ale měli jsme mezi tím nějaký spánek.
0: Jo, kdo?
2: No ty určitě.
0: Já určitě ne.
2: Já si tě pamatuju.
0: Jo. To bylo ve tvým snu, co?
2: Ne. Tehle, hezky si tam spinkal, jo.
0: Aha, jasně.
2: A my jsme tě budili.
1: Kluci, já bych jenom připomněl, že jsme v rádiovém pořadu a nebudem tady
0: připoměřovat velikost svých
1: pindurů.
2: Ne, nebudem, určitě. Mám prej připomenout, že od začátku tohoto pořadu nám běží nějaký velmi zajímavý kvíz.
1: Určitě v našich aplikacích, zúčastněte se ho, jakmile skončí náš pořad, my ho nějakým způsobem vyhodnotíme. A určitě minimálně ty lidi, kteří do toho přispěli, napíšeme, jak dopadli. No, a nebo zveřejníme nějakým způsobem.
0: Zveme s vám. Máme vás rádi a ceníme si toho, že posloucháte náš pořad MDM Therapy na Fresh Radio s Ondrou a Jirkou a Petrem.
1: Jo, jdeme dál.
3: Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Terapy. Ondřej Houska Med a Petr Košťál.
1: A Ondro, já si myslím, že se blížíme k našemu závěrečnému konci našeho pořadu.
2: Všechno jednou končí.
1: A začíná. Všechny dveře, které... No to je jedno. Každopádně doufáme, doufáme, že jste si užili dnešní pořad MDMA Terapy na Fresh Radio. Náš cestovatelský podcast, polopodcast.
2: A našeho hosta Jirku.
3: Já teď tak jako přemýšlím, kolik jsme toho nacestovali.
2: No, Jirka, my ze začátku nebyl... jsme byli v Egyptě.
1: My jsme byli docela dost a ty přišel až pozdě, takže procestoval tak třetinu, možná
3: jo,
1: tak.
3: Jo, jasně, ta absence byla vždycky taková jako divná.
2: Každopádně, koho to zaujalo, tak si může určitě během pár dní nebo zítra poslechnout náš pořad zpětně v archivu Fresh Radia, v aplikacích na webu.
1: Každopádně, a každopádně aktualizujte si své aplikace, abyste
2: to
1: viděli naše kvízy.
2: To je důležitý. Aktualizace aplikací Fresh Radia je úplně první, co by vás mělo zajímat.
1: A pokud
2: podívejte se do svého obchodu, pokud tam aktualizovat, tak to udělejte.
1: A pokud by vás napadly další skvělé nápady, kde byste třeba chtěli slyšet mě s Ondrou a s Jirkou, nebo kde byste chtěli slyšet Sound Control, nebo další z těch firm, napište nám.
2: Tak jo, Peťa už měl z cesty, to znamená, že si dáme závěrečný setíček. A tímto se s váma loučíme. Mějte se krásně, uživíte krásného zbytku noci.
1: Já se neloučím.
2: Ty ne.
1: Já ne.
2: Ale já jo.
1: Tak čau.
2: Čau.
3: Mějte se, ahoj.
0: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: tak ještě úplně plný závěr, než se rozloučíme. Peťa tady chce upálit jednu ženu, jednu dámu. Chceš tomu něco říct?
1: Já k tomu
2: ne. Bohužel jsem to já. Zase já, protože mám dlouhé vlasy a oni si o mě myslí, že jsem
0: ty
2: dáma.
0: Ty nejseš dáma, on mluvil o jiný.
1: Já bych se k tomu radši nevyjadřoval a jenom bych popřál našim posluchačům hezkou neděli a těšte se na další program Fresh Radio a už to skončí, jo?
0: Tak jo, a Heleně Vondráčkový přejeme dobrou noc.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Dab FM anebo apka.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: You probably thought you could fix me. Thought that all your love would turn my habits to history. That I would become a man who's honest and true. I tell the truth, I just didn't always tell it to you. But you don't really want me to change, right? Cause this is who I am. You took me back last time, so just do it again. We've been through too much to keep me on the outside. So just forgive me, baby.
5: Swallow your pride.